Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hermann.cz.
1: Hermann. Jistota na celý život.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha zakáže Kamelotům prodej tiskoven v památkové rezervaci. Úpravu schválili radní. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali tzv. Deštníkáři, kteří turistům nabízejí zážitkové jízdy autobusy. Město už loni ze stejného důvodu přijalo vyhlášku, která zakázala v centru veřejné sbírky. Skuteční prodejci tiskoven, především časopisu Nový prostor, budou dále působit na vymezených místech. Ráno většinou zataženo oblačno, teploty kolem 14 stupňů, převážně pod mrakem pak zůstane i v průběhu dnešního dne a odpolední přehánky. K tomu teploty do 25 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
2: Krásné ráno.
1: David.
3: Ahoj.
2: A Michal.
1: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
3: To je levitující balón.
1: Jak to vysvětlit? Jasmin, my k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balónků. Jeden tady zůstal, růžovej, a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
3: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
2: No zkrátka, umíme se pobavit při úterním ránu.
1: Tak doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný. Hit Radio

0: takhle zní vaše úterní ráno. Rosse, Bruno Mars a Paté. Na Hit Rádiu v 6.06.
1: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte. Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
2: Co se stalo?
1: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo, ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Pak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle jak hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, který by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, jak kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
0: Jasně.
1: To bylo šílený.
0: Ty si mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem si takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát a když jsem jako ty nohy přehodil z postele, dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem a podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všichni v perimetru třeba jednoho kilometru. To byla strašná rána, co David?
2: Jsem úplně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, jak přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
0: Dobře, tak... Třeba bude mít někdo lepší historku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777 937 777, to je číslo k nám. Bereme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen. She's

0: Nielsen, taky úterní Hit Radio chvíli před 6:15. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno my dvě sesmin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a prý má díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Pozně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný? Jede do Motola. Tak Kača Olomouc, drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to pro...

0: Tak jdeme hrát.
1: Děkujeme za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6 hodin, 14 minut, Hit Radio, hezké ráno.

0: 6.19, Tiesto, Ava Max, tohle je úterní Hit Radio, krásné ránko. Vám všem, před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte, no a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita z češtiny, ať to byly jako didakťáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: Hmm? A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo, takže za pět, ale pozor. Pak byla mluvnice, to jsem měl vždycky za jedna, jo. Takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky...
2: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, dva Davide. Jo, dobře, ale můžu se zkusit zapojit.
2: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za A, realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
2: city,
0: jako...
2: City, individualita a příroda.
1: City, romantismus.
2: Ano, je to romantismus.
0: City. Romantismus.
2: Takže 1-0. Tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
2: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A, Karel Jaromír Erben, za B, Karel Hynek Mácha, ano. Za C, Božena Němcová, nebo za D, Jan Neruda?
0: Zařeže Němcová. Tak Mácha, že jo.
2: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1. Poslední rozstřelová otázka.
1: Jak 1-1? Já to měla dobře taky.
0: No ale ty jsi to vyhrál.
2: Pro tu soutěž, Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A, R-forma. Za B, Ich-forma. Za C, vševědoucí vypravěč. A nebo za D, nezúčastněný vypravěč.
1: Ich-forma.
2: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, tak vidíte tak to.
1: Tak je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů, vy kdo s náma hrajete? Cože? Hele, jaký i se píše, takhle držíme vám palce dneska u maturity, zvládněte to, to dáte a když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: První probuzení na moři?
15: První selfie s delfínem.
16: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
17: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
18: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Praze v ulici Rohožnická. Autobus tady srazil srnku. Projíždějte s opatrností. A sražená zvěř je taky na dálnici D11. Na 8. kilometru směrem od Prahy. Dejte pozor.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.
2: Vzal

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit, já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem elektrickým. Nebo na jeden zásah?
3: Na jeden zásah.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3466 km. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 km.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako, kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x na kole.
2: A to nechceš.
3: To nechceš, přesně.
2: Jako, občas stačí jedno.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut, 6:45, přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda ženám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo. A zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím vás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
2: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
0: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No tak vám by se to určitě taky vstávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit za Davida, než největší peklo je zkoušet si kalhoty teda v převlíkací kabince, protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo, takže já si jdu pro tu 32, 34, teďka se to, jako teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandat, ještě s botama, abys viděla, jak to třeba jde a zjistí, že jsou jako malý, takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně tu práci, jo.
2: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
13: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
17: Hit Radio.
18: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
19: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Strahov bouralo nákladní auto s osobním. Připravte se na komplikace. A v Praze v ulici Rohožnická autobus srazil srnku. Projíždějte tam s opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle zbožňuju, snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I Gone Gone Gone na Hit Radio v 6.53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, karty Surikarty, takže nám napište na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to moderní, se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno, v té hře o hlavní výhru, a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Hele, ono to na Březku od nás není fakt daleko. Březová!
5: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
4: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc. Cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky. Vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den. Na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Radnice v Praze přijmou do prvních tříd svých škol všechny své děti. Většina z nich má dostatečnou kapacitu pro prvňáky ze spádových oblastí. Otevřou desítky prvních tříd, k zápisu přišly stovky budoucích žáků. Novela školského zákona navíc nově zpřísňuje pravidla odkladu povinné školní docházky. Podle většiny radnice se však změna na počtech neprojevila. Zatažené oblačné ráno, teploty kolem 14 stupňů. I v průběhu odpoledne už čekáme více mraku. Postupně se k nám nasouvá studená fronta. Odpoledne přeháňky nebo intenzivnější bouřky a 25 stupňů. Z metropole Lucie Daňková.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránko.
14: Hezký úterý vám přejeme.
15: Snídaně šampionů.
13: Minuta po 7. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Hezké ráno ještě jednou.
16: Ahoj.
13: Ahoj, no a už v této hodině o půl osmé v rychlé pice budete soutěžit s hotelem rezidence Vogelsang. Víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, a to všechno za 10 tisíc.
14: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po půl osmí, a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
13: Počkejme na to, Sia, Chandelier, Robin Schulz a Fastboy.

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7 přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválil, jo. On říkal, ty kráso, chlapi, to oceni, ty si správně řekla Lamborghini. A říkám, jak bych to jako měla říkat. A ono, všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: Víme, jak to je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Já teda tady s těma testovinama mám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom papardele nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tam to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Asaj nebo asají bowl a ne akaj. Někdo říká akaj bowl, tak je to asaj, asaj.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde, kde, jestli pojedete někam na dovču v nutnost, výborný, no. Nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo Adidas? Jak je to správně, podle vás?
0: Jako tři,
1: je to Adidas?
0: No, tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak, tak to bylo hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to je
0: to divný, je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medana.
1: A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to no, říká jakoby najednou divně.
0: Přišla jsem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, aby si řekl, tak tady úplně...
1: Úplná kráva, prostě, no, tak jo. A pak tady ještě Porsche, jo, to my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche, takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře.
0: Tak. Nevím, já jména a značky tady těch drahých aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, no, tak Lamborghini, Porsche.
0: Hele, řekni, že, hele, Škoda, to se vyslovuje normálně, ne?
2: Skoda.
1: Today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně, nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost, zkrátka.
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně, nebo není v dobré konvici. Protože je zde veliké risotto, že to skončí Fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako boomerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, jaké slovíčko, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co opravdu, co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství. Čekáme na zprávy.

0: Natálie Imbruglie, Torn. Na Hit Rádiu, 8:15 a vy nás bavíte, lidi. Vy nás bavíte, pro vás, kdo jste se předal až teď, řešili jsme slova, která celý život říkáme špatně. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co říkáte blbě, nebo co vás eventuálně tahá za uši, když někdo řekne.
1: Tak začneme tím, co někoho tahá za uši, třeba Vaška. Ahoj, mě rve uši, když někdo místo jo řekne ju. To bych ho praštil.
0: To je pravda, no.
2: Takový oplzlý, jako no. Až skoro.
0: Jo.
1: Tak je jako, no, přidrzlý. Jo.
0: Martin píše, dobrý den, často slyším anglické slovo event vyslovovat jako event. To je ale špatně. Správně event s důrazem na druhou slabiku. Hezký den.
1: Jarka. Co je? Co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný, už na pořád to bude forbal. Teď co to mě má být, jestli fotbal nebo florbal?
0: Nebo normálně hokejku a
2: třeba jenom zná nějaký sport, který my neznáme, no.
0: Píše Peťa taky, trhá mi uši, když někdo pěstuje zvířata, místo chová, což mimochodem používají i v televizi. Krásný den všem chovatelům a pěstitelům.
1: To je fakt. Ahoj, s tou italštinou má problém spousta lidí. Například značka Kiko, každý říká Chico, ale Italové říkají Kiko. Nebo španělská šunka jamón se čte jamón a slyšela jsem často šamón.
0: Co máš? Já jsem stál 20 rok toho šamónu tady. A nebo víte co, dejte mi to celý a dvakrát. Šamón. Jak mě zajímalo, jak jsi přečetla tu značku Kiko, což vyslovujem Chico.

0: Ty jsi to tak přečetla, protože jsi to věděla, anebo?
1: Tak já, je to móda, to znám, to nevyslovujeme Čiko, právě, jo, no, Češi to vyslovují Čiko. Ano,
0: Čiko, dobře.
2: Tak. Čeko.
0: Cože?
2: Čeko to vyslovují v Česku.
0: Čeko. A taky Marťa, ahojda, tak mě tahá za uši, když někdo řekne, že by si dal gnoči, to správně je ňoky.
1: Ňoky. Vy máte, kluci, něco takového vlastně?
0: Já říkám všechno špatně, takže...
2: Mě říkal nedávno jeden známý, že si jede dát do jednoho fast foodu kvesadilu. Což nemusíme být úplně velký Španěláci, aby jsme věděli, že je to teda quesadilla, no.
1: Ale tady vždycky špatně, jakože buď teda ti někdo řekne quesadilla nebo quesadilla, prostě je tam je, dvě l jsou je.
0: Ale já jsem v pekárně jednou ráno, jsem si vzpomněl, a tam paní přímo říká, jak si dáme jeden croissant. Tak jako, je to croissant, ne?
1: Croissant.
0: A ještě tady máme...
2: Přesně, když to řekneš takhle, tak jsi za totálního blbce, že jo? Když přijdeš do kavárny a dáš si croissant.
1: A tak můžeš říct prostě croissant a ne croissant, že jo?
0: Pojďme ještě na hlasovku od Verči.
3: Ahoj, já strašně ráda říkám místo puzzle puclíky. Já nevím, jestli říkáte puzzle nebo puclíky, ale já miluji prostě puclíky. Pojďte, jdeme skládat puclíky. Kamuš z Prahy to úplně nesnáší. Mějte se krásně, jste skvělí, ahoj.
0: Tak pucle, jako, co nesnáším, když někdo řekne pucle teda. Samozřejmě, že říkáme, pojďme skládat puzzle.
1: Pucle jsou dobrý, tak nejsme pucle v Americe, nebudeme tady
0: pucle
1: padlovat.
0: Jsou dobrý, tak já bych tomu asi řekl jenom, pojďme říkat tak, jak prostě nám to jde, přes pusu, no, jak nám to je příjemný, jo? Dáme dneska puzzle, anebo croissant.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Tak co, našla jsi něco?
12: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
11: No jo, tady jich jako po dešti.
13: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
14: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
15: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
16: Už zase nejde internet.
17: A Wi-Fi je pomalá.
16: Ne.
18: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
19: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
18: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
20: akce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
21: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
22: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
23: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.
24: Lepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na komplikace v Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Strahov. Bouralo tady nákladní auto s osobním. A opatrně taky v Praze v ulici Rohožnická. Autobus tady srazil srnku. Šťastnou cestu.
25: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Máte namířeno do kina na dokument Neboj, dýchej, čaruj o Davidu Stypkovi. Určitě se tam potkáme, mimochodem na ČSFD 87%, tak to vypadá, že to bude rozhodně stát za to. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, je přesně 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Mikrofon ještě.
2: Šestý největší koncert v historii. Takový je přívlastek nedávné show kolumbijské zpěvačky Shakiry na brazilské pláži Copacabana. Podle dostupných zpráv dorazili zhruba 2 miliony lidí. Hloubení pražského metra dostává nový rozměr. Při jeho ražbě objevili nový druh členovce, který měl pocházet z Prvohor. Podle odhadů jsou staří zhruba 450 milionů let. S výběrem letních táborů bychom neměli dlouho otálet, kapacity se totiž podle provozovatelů rychle plní, taky letos jejich ceny porostou, oproti loňskému roku si připlatíme i 10%.
0: Já si myslím, Davide, ať tě nechci urazit, že tohle je zpráva, kterou prostě recykluješ každý rok.
2: Je to přesně tak. Po pátý už letos.
0: Jasně.
2: Neotálejte s výběrem letního tábora, kapacity se plní.
0: Ty jenom upravuješ ty procenta každý rok, že?
2: Ty jsou pořád stejný.
0: Ty jsou stejný.
2: To je vždycky 10%.
0: Inflace není, jo? Takže tohle je zpráva z roku 2021.
2: Je to tak.
0: Pojďme soutěžit celý tento týden. Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
3: Čeká vás tam snídaně, večeře, wellness s výřivkou, saunou, párou, taky fitko, tělocvična, 10% sleva na masáži během celého pobytu a taky je to dog friendly, takže zadarmo tam můžete vzít svýho pejska.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.
2: Tahle zpráva se taky opakuje, že? To byla taky včera vlastně, úplně stejná.

0: 7.34. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: S hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 000 korun.
2: Hotel Vogelsang, rezidence Vogelsang, leží vlastně přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, můžete si tam zařídit romantický víkend nebo aktivní víkend, jak chcete. Procházky v přírodě, výhledy na hrad Kašpert nebo na kapličku svatý Barbory, takže všechno tam jde a je to tam krásný.
0: A o tohle všechno si s námi právě teď zasoutěží Zuzka z Náchoda, hezké ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj,
0: zdravíme na východ Čech. Jaké máš ráno, než budeme soutěžit?
3: Jo, super, jo, perfektní, krásný počasí.
0: Je hezky v Náchodě, jo? No tak to vám závidíme trošku, to vám závidíme. No tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje postavička ve tvaru houby, která žije v ananasu na dně moře?
3: Ježiš, tak to je těžká otázka, tak to asi...
2: Animovaná?
3: Ano.
0: Houba.
3: SpongeBob.
0: No, jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je symbolem českého státního znaku?
3: Les.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je hlavní surovinou pro výrobu povidel? Víš?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký stát sousedí s Českou republikou na jihu?
3: Rakousko.
0: Přesně tak. A poslední, pátá otázka.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která se potopila v roce 1912 po srážce s ledovcem?
3: Titanic.
0: No samozřejmě.
2: Je to tvoje.
0: Samozřejmě. Jo. Tak Zuzi, vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu.
3: Já se těším. Ježiš.
0: Tak pojď, pusté emoce, pojď. Pojď. Dopojde s tebou.
3: Manžel. Jo.
0: A poslouchá manžel?
3: No, myslím si, že ne. On dělá v lese, takže asi ne.
4: Tak to si to ještě můžeš rozmyslet.
3: Dobře.
0: Tak to bude velký překvápko, no tak Zuzi moc gratulujeme, s manželem si to užijte. Zdravíme do Náchoda na východ Čech a zase tě někdy rádi uslyšíme.
3: Jo, děkuju. Taky vám děkuju.
2: Hezky, gratulujeme.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio City.

0: Lost Frequencies, Reality na Hit Radio v 7.39. Hezké ráno a my bychom tady potřebovali vyřídit jednu speciální gratulaci. Gratulka Červajzovi, hokejista Roman Červinka se stal nejlepším hráčem roku.
1: On má letos formu úplně jako na všech frontách, jo. Extraligový titul, má novou holku, do toho je teďka hokejista roku, takže zbývá jediný vlastně a to vyhrát zlato na mistráku a ten brzo startuje.
0: To se může právě splnit, protože se začíná za nějakých kolik 9-10 dní, tak 10. Nějak?
2: Je to tak, začíná to 15. května.
0: To znamená za 10 dní.
1: Ty blá.
2: Zajímavostí je, že já si pamatuju, jsem byl malej a chodívali jsme na hokej na Slávii, tak už tehdy tam Červenka hrál a byl jedním z nejlepších.
0: Ale prostě
2: dobrý. O 14 let později pořád nejlepší.
0: Prostě je dobrý. Takzvaně má Golden Check Hände.
2: Jo.
0: Červ. Tak gratulujeme. Těšíme se na hokej. Těšíme se na hokej. Budete sledovat, budete koukat.
2: No jasně.
0: A jste ti, kdo fandí už od začátku, anebo jste ti, kdo fandí, když už jsme tak jako skoro tak jako nějakým semifinále, finále?
2: Až po čtvrtfinále.
0: Jo, že jo, přesně já to viděl. Kamrat, Feel Alive, další muzika pro vás za malou chvíli. Staví se i linkyni, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, kde vás co zdrží. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělá?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá baráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech ústracené obednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
14: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
15: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Herman. Jistota na celý život.
16: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
17: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
18: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
19: Jízdy na bobové dráze.
17: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
19: Soutěže.
17: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
19: A koncert Tomáše Kluse.
17: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
19: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
17: nhr.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Štěrboholská spojka ve směru na Barandovský most je zasekaná. Zdržíte se přes 20 minut. A pozor, stále na nehodu v Praze v ulici Rohožnická. Autobus tady srazil srnku. Projíždějte s opatrností.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ke všemu, co děláte, parádní Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio v 7.51. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou možná osobní otázku. Jací jste rodičové? Co? Jste ti, kdo sdílí vlastní děti na sockách a sdílí o nich úplně všechno od narození? A nebo jejich soukromí střežíte a nezdílíte absolutně nic?
1: Nevím, proč se koukáš na nás?
2: Bezdětné.
0: Já jsem se snažil tak koukat takhle do větru. Jo. Já se ptám, protože děti totiž dorůstají toho věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno, začínají se bouřit a chtějí za to odškodné.
2: Vlastně to chápu trošku.
1: Je fakt, že my si čas od času procházíme takový ty starý alba s fotkama, nostalgicky vzpomínáme a já si vždycky úplně říkám, ježiš, ještě, že tuhle fotku nikdo nikdy neviděl.
2: No jasně, jakože ty ukážeš, nevím, tetě nějakou fotku a vlastně si ani nepřeješ, aby ta teta tu fotku viděla a teďka zjistíš zpětně, že to je všude na Facebooku u tvých rodičů a že všichni viděli tvoje všechno. Jo?
0: Úplně všechno, no. Nicméně ve Francii se to už nějak řeší a rodičům tam hrozí reálně pokuta nebo i vězení, když zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu. Mm. A přesně jak říkáte vy dva, jo, teda fakt, že dřív jsme se s trapnou fotkou styděli jenom před rodinou a dneska před půlkou světa, jo.
2: Jako odškodný, nevím, jestli to je too much nebo ne, ale jako dává to smysl, jo? Já nerada přehrocuju věci, ale vlastně v nějakým smyslu to ten smysl dává.
0: Dává to smysl. Jaký si myslíte, že budete rodiče vy dva? Jasmin, co? Budeš sdílet všechno, anebo si budeš střežit soukromí?
2: Nechtěla bych ukazovat obličej.
1: Možná neřešil, co bude. Aha. Co ty, Michale, spíš, no. Jaký ty jsi rodič?
0: Jaký já jsem rodič? No, tak samozřejmě, že jsem ten, který nic nezdílí. Já nechci, aby mi moje dcera za 5 let hodila na stůl fakturu na 50 litrů, že? Nico a Vince, Am I Wrong? 7.53. Tohle je úterní Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno.

0: dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
0: to má podařit. Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
2: Ratatararatata, trička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí sucho, extrémní je podle meteorologů situace na zhruba třetině území. Tento týden sice očekávají přehánky, které by měly pomoct, současný stav ale určitě nespasí. Na východě republiky navíc zaprší mnohem méně, než se původně očekávalo. Třeba na Moravě a ve Slezsku by nemuselo pršet vůbec. Investorům se zalíbily nemovitosti, miliardy korun utratí za byty a domy i letos. Podle analytiků šla tento rok do nemovitostí zhruba polovina všech zainvestovaných peněz u nás. Přibývá proto nájemních bytů, těch na prodej ale výrazně ubývá. Bílý dům už je opět uzavřený, policie včera u sídla amerického prezidenta postřelila člověka. Podrobnosti nejsou veřejnosti známé, okolnosti případů se vyšetřují. Okolí místa incidentu bylo uzavřeno a v místě hlídkují policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Praha zakáže kamelotům prodej tiskoven v památkové rezervaci. Úpravu schválili radní. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali takzvaní deštníkáři, kteří turistům nabízejí zážitkové jízdy autobusy. Město už loni ze stejného důvodu přijalo vyhlášku, která zakázala v centru veřejné sbírky. Skuteční prodejci tiskoven, především časopisu Nový prostor, budou dále působit na vymezených místech. Ráno většinou zataženo oblačno, teploty kolem 14 stupňů, převážně pod mrakem pak zůstane i v průběhu dnešního dne a odpolední přehánky. K tomu teploty do 25 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezké úterý.
10: Krásný ráno.
11: Snídaně šampionů.
9: Krásné ráno vám všem v 8.03.
10: Popřemýšlejte teďka, kdy naposledy jste byli na rande a co byl skutečný účel toho rande, protože 37% nezadaných tam chodí za jiným účelem, než si asi myslíte. A za kterým, to si povíme za chvíli.
9: Kelly Clarkson, Alex Warren, další muzika pro vás. Hit Radio.

0: Nejhranější svatební song loňského roku Alex Warren Ordinary na Hitrádiu v 8 hodin 10 minut a dost pravděpodobně se nebude držet pozadu ani letos. Krásné ráno.
1: Máme tady docela drsný průzkum s drsným číslem. My jsme se vás ptali před chviličkou, kdy jste naposledy byli na rande a jaký byl ten účel toho rande. A ptali jsme se, protože 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli tomu zážitku, bez jakýhokoliv očekávání toho, že se ten vztah někam posune, vyvine, že něco vlastně bude. A já si říkám, že je mi fakt líto těch lidí, který tvoří tu druhou půlku toho páru, co jde na to rande, a opravdu tam jde za něčím, že tam něco jako přeskočí, jo. Takže taková ta věta možná, bylo to fajn, díky, já se ozvu, tak už máme její rozuzlení.
2: Že tam něco přeskočí, nebo že se třeba pomilujou na prvním rande, mě napadlo.
0: To jsem právě taky chtěl říct, že tam je to očekávání, teda že 37% lidí tam jde za nějakým účelem. A je to buď, že teda proběhne něco, hnedka na prvním rande, jak se říká, a nebo, že za tebe někdo teda utratí, že za tebe jako zaplatí, že to je takový jako zážitek.
2: Jo, vlastně. To je zase asi tvůj pohled.
0: No, ale já si myslím, že vy ženy to máte podstatně jednodušší teda v tomhle.
1: Jak to?
0: No tak jako spíš tu útratu platí muž. Že, takže vlastně tuhle jakoby rande turistiku si myslím, že spíš jako využívají ženy. Teda.
1: Já si myslím, že nebo v mém případě rande platí ten, kdo ho vymyslí. Jo, kdo ti pozve, ten platí. A častokrát jsem pozvala já se nebojím člověka oslovit.
0: Jasně. Takže... Jak to má David?
2: Už jsem dlouho na žádném rande nebyl, takže já si to nepamatuju, popravdě.
0: Jenomže vlastně napadá mě, že někdy se taky může stát, že na to rande jako jdeš, bez tohohle jakýkoliv plánu, jo, a že se chceš opravdu seznámit, že to myslíš opravdu vážně, oba dva to myslí vážně, jenomže po dvou minutách zjistíš, že ten druhý je úplný debil, tak se alespoň jako dobře najíš, jo, tak by mě zajímalo, jasně, tak to ti jako nepřijde blbý, ale jestli je třeba nějaká úniková věta, kterou máte, když rande nefunguje. Mm-hmm. Představ si, Jasmin, nebude to tak těžký pro tebe, že my dva jdeme spolu na rande.
1: Ježiš,
0: jo? Proto říkám, že to nebude
1: právě
0: těžký.
1: Právě to bude těžký, abych ani nešla, tak jak se to mám představit.
0: No, lehký bude vymyslet nějakou větu, kterou bys mi řekla, abys utekla, jo. Tak co bys mi řekla po, dobře, ne dvou minutách, ale po 10 vteřinách, co bych s tebou mluvil? Jak by ses vymluvila?
1: To by bylo moje první špatný rande, Míšo. Já jsem to opravdu jako nezažila, jo. Ne, to nám dejte vědět, to by mě fakt zajímalo, jak se jako člověk vymluví, protože já to opravdu nezažila, mě to vždycky klaplo. Sorry.
2: To by třeba mohla říct, Michale, ty seš tak neskutečně trapnej.
0: A nebo, to by mohla, to by sedělo. A nebo bys mohla říct, víš, já si myslím, že na tebe nemám, že máš na někoho lepšího.
1: Jo,
2: to určitě.
0: Taková ta výmluva, jako víš, zasloužíš si někoho lepšího.
1: Jo. To podle mě říkají chlapi, ale nikdy to podle mě neřekne holka, nevím. Ale dejte nám vědět vy, 777-937-777, jaká je dobrá výmluva, když to rande nejde podle plánu.
0: Hrajte nám to jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to pošlete zprávou nebo klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu teď. Little Party, Never Killed Nobody na Hitrádiu v 8 hodin 13 minut. Hezké ráno.
1: Either you're mine or you're not.

0: 8.20, Krištof na Hit Rádiu, hezké ráno. Situace, jdete na rande, jenže během minuty zjistíte, že jste si dali dostaveníčko s člověkem, se kterým si nemáte co říct. Tak jak se vymluvit? Jasně, možná by stačilo říct jednoduché ne, dík. Už se neuvidíme, ale vy máte mnohem sofistikovanější triky a ptali jsme se na ně.
1: Mike píše, ahoj, já když jsem ještě randil, tak jsem vždy čekal někde za rohem a nejprve jsem si občíhnul, jak ta holka vypadá, a když to bylo horší než na fotce, tak jsem za ní ani nešel.
0: Ježíš, mě to připomněl, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike, Michale, že jo? Já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už to je teda x let zpátky, a přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sobě měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí, a ona vylezla a nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
2: Jsi tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
1: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Kolik ticha je moc?
2: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit, jo, a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na rande na inzerát. Když rozhovor někam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku a s pozdravem jsem odešla.
1: Vždy prý bez problému, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
3: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, ty, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
1: To nejspíš ne a je to vlastně dobrý tip. Případně.
0: Tak, taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte. Tak.
4: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory a že musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No, díky bohu, slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele. Mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já jenom, že se nechápu, že se neozvazvala. Jako, tak on skoro vyhoří a ona ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví Boží. Moc. Vy nás bavíte. Hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli? Pink anebo Tommy Cash.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř,
9: topenář,
8: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
13: A
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
15: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
16: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
18: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
19: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
18: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
20: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
21: Bauhaus, když se to má podařit.
22: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na Pražském okruhu. Na 81. kilometru ve směru na letiště se srazila 2 osobní auta. Na místě je policie, pravý pruh je tady neprůjezdný. Připravte se na zdržení v koloně.
23: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: Tommy Cash. Espresso. Macchiato na Hit Radio přesně o 8:30.
1: Ranní update.
0: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
2: 2 až 3 denně, jo?
3: Tak kolik pijete?
2: 2 až 3 denně.
0: 2 až 3 za hodinu, ty.
2: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí, co?
4: Mhm.
2: To je málo, to je hodně. Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy. A já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal, jako dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil a hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
3: Už je to dost erotický, Míšo, dobrý, nevím, proč se očahává, poprosím.
2: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls, hezké ráno.

0: tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Måneskin na Hit Rádiu, chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande, navazujeme na to. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo? No tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada.
1: Nálada.
0: Jde tam nastavit třeba tělesná teplota. Třeba 39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takovýho robotického partnera vlastně jako dala? Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuju. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je tý Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk. Jenom, že to je robot.
1: Ježiši Kriste.
0: Jenom, že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, a pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci teda.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
10: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastníku.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Trips. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionu v 8.51. Krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru, tak vám dám, hlavně pánové, docela vážný důvod, proč zůstat věrný, jo?
0: Posloucháme, jsme jedno velké ucho.
1: Protože ono, když ženská zjistí nevěru, tak je schopná udělat potom neuvěřitelné věci.
0: Je to Itálie.
1: Itálie, ano. Teďka jdeme do Kolumbie teda. Mm-hmm. Tam jedna Kolumbijka ve strachu, že její záletný manžel sebere polovinu úspor, snědla v přepočtu skoro 9 000 dolarů. Jo, normálně to do sebe nasoukala ty dolarovky. 9 000 dolarů prostě spolkla a udělalo se jí tak strašně zle, no, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda ty bankovky.
0: Jasně. Já jsem to někde jsem to zaslechl, někde jsem to četl, takže borec jí podved a ona do sebe naházela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě, jo. A co se vám narodilo, maminko? No, ale asi 9 000 dolarů.

0: 24K Golden, Mood na Hit Radio v 8.58 a to je poslední song úterní snídaní šampionů s datem 5. května. Jsme na konci a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty. Taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně a taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý, čau.
1: Ahoj.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí před 9. hodinou. Dobré dopoledne. Příjezd do metropole po D1 v těchto chvílích v koloně, která pokračuje až na Chodov, respektive Záběhlice. Po pojíždění je kolem 15:15. Silnější provoz, přerušovaná kolona Pražský okruh od sjezdu z D1 na úrovni Jesenice a pak na úrovni Ořechu, dál směrem k letišti. 10 minut jste hlásili v koloně na Barandáku a v Dobřížské ulici a silnější ranní provoz je stále také v ulici v Holešovičkách směrem k tunelům. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Hi, this is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Maturanty dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle Cermatu mají studenti čas na vyplnění standardně 85 minut. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity se žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Rakovina kůže zaujímá v žebříčku nádorových onemocnění dlouhodobě přední příčky, a to zejména u nás v Česku, kde jsme vysoko nad evropským průměrem. Jak snížit pravděpodobnost jeho rozpuku, poradí lékárnice Ivana Lánová.
15: Pacienti by měli chodit na pravidelné kontroly ke svému dermatologovi. Mělo by to být minimálně jednoukrát za rok. Ideálně je chodit na to vyšetření jednou za půl roku.
4: Znamenka nám dnes zdarma zkontrolují také ve stanu proti melanomu. Ten najdeme na Václavském náměstí od 10. do 18. hodiny. Hasičům se večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko, ze kterým bojují už od sobotního odpoledne. Požářiště se podařilo snížit z původních více než 100 hektarů na zhruba 20. Hokejistou sezony byl vyhlášen útočník Roman Červenka. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal také nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji volného hráče utkání. Dnešní den zůstane většinou polojasný, oblačný, postupně odpoledne. Přibývání mraků na zataženo, ojedinělé přehánky nebo také lokálně bouřky. Maximální teploty kolem 25 stupňů.
6: Do práce na kole s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
16: Krásné dopoledne z Holešovické tržnice, právě teď to celé startuje. Startuje květnová část výzvy Do práce na kole. Bez použití auta mohli lidé vyrazit do práce už v pátek, kdy měsíc na vlastní pohon začal. Ale byl státní svátek a po něm víkend, chápeme. My jsme teď u toho, jsme přímo v Holešovické tržnici u burzy číslo 4. Kuba Urban už stojí vedle svého kola, za malou chvilku mu to celé společně odstartujeme. On se vydá na tu cestu a bude pro vás mít rozhovory se skvělými a zajímavými hosty. Budem držet pěsti, ať se to obejde bez úrazu, mazání na poškrábaniny, když tak máme. No a buďte u toho s námi, bude to naprosto unikátní dopoledne.
6: Do práce na kole s Hitrádiem City. Šlápněte do toho s námi.

0: s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne ještě jednou z Holešovické tržnice. Teď je to tady. Dámy a pánové, budete živě u toho, jak Kuba Urban nasedá na kolo a startuje. Kubo, slyšíme se?
2: No, slyšíme se dobře. Líbí se mi, jak jako s fanfárama do toho jdeš. Jo?
1: No samozřejmě, ano, takže Kubo, budeme na to.
2: No dobře, takže odstartuješ mi to. Počkej, tak
1: ano,
2: já
1: nasedni
2: kolo,
1: prosím tě na kolo, dáme pánové, Kuba nasedá, padá, ne, nebojte, nepadá ještě.
2: Tak počkej, já čekám na tvůj pokyn 3, 2, 1.
1: Jdeme to odstartovat, Kuba vyráží na cestu 3, 2, 1, teď!
2: Ježišmarja, tak dobrý.
1: Dokonce tak, mu asi tři lidi zatleskali, dáme pánové.
2: To je uvěřitelné, ano, připadám si člověče, normálně jako prezident, mám tady svoji kolonu, bodyguardy a tak dál. Tak, přátelé, já jsem skutečně vyjel, momentálně odjíždíme z burzy číslo 4, odjíždíme z Holešovic a míříme směrem k výstavišti. Trasa to není zas až tak jako složitá a náročná, co si budeme povídat, nicméně může se stát cokoliv, že? Například teď čekáme na přechodu, až nás někdo s dovolením pustí. Musím vám říct jednu zásadní věc. Mám vystlané trenečky, jo? A dokonce jsem dostal tady od pořadatelů, jsem dostal jako speciální sedlo, které je krásně vystlané, to znamená, já musím teda říct, že pohodlíčko mám fenomenální.
1: Tak uvidíme, co po těch všech kilometrech, jo?
2: Ano, ano, to si zkontroluješ osobně, prosím tě, ale nikdy jsem nejel na takovémhle kole, což je cargo kolo, je to dvojkolo, cargo kolo, který máme ještě osazený kamerama, to znamená všechno natáčíme, všechno samozřejmě uvidíte na našich sociálních sítích, plus mám sluchátka na uších a k tomu ještě jako prostě živě vysílání. Já myslím, že ty hosté, kteří nás dneska čekají, tak podle mě nemají nejmenší tušení, co je čeká, protože já jsem chlap a já neumím dělat dvě věci najednou. To znamená, já budu mít problém už jenom řídit a potom vlastně se ještě ptát na otázky. Sám jsem zvědav, jak to celý dopadne dneska. Kačí, je to dobrý. Hele, jako šlapu, zmáčknul jsem si, to je jenom informace pro všechny, kteří teď živě poslouchají Hitrádio City, přátelé, je to samozřejmě elektrokolo. Jo, kolegové mě tady nenechali úplně zničit, ale zmáčknul jsem si hned zprvu takzvaný turbopohon a musím tedy říct, že v podstatě to jede samo. Takže mám z toho velkou radost. Takže míjíme tramvaje, jedeme takhle postupně krásně po nábřeží, vypadá to zatím velmi pozitivně, natřásáme se, ani tolik nefuním, ne?
1: Ne, Kubo, zníš naprosto fantasticky. Já si myslím, že všichni naši hosté budou mít tak unikátní zážitek, že na tohle v životě nezapomenou.
2: Ano, samozřejmě, my i očekáváme, že někteří si z toho samozřejmě nechtěně, ale mohou odnést i zranění, proto nám samozřejmě podepsali několik dokumentů, které jako nás v podstatě zbavují jakékoliv zodpovědnosti. Takže, Kačí, já myslím, že tady začíná trošku kopeček, víš, takže já...
1: Dobře, myslím, necháme tě šlapat.
2: Na úvod, prosím tě ještě, zásadní informace, prvním hostem, který usedne na mé cargo kolo, tak je Kateřina Marie Tichá. Skvělá zpěvačka, na kterou se velmi těšíme, kterou vyzvedneme v Holešovicích, konkrétně u výstaviště, projedeme se společně stromovkou, pokecáme o tom, co chystá, zafuníme si hezky a slyšíme se zhruba za nějakých 20 minut, jo?
1: Fantastický, Kubo, držím pěstě, prosím tě, dobře se rozhlížej, hlavně opatrně. No a já vracím teďkon slovo do studia, čeká nás další song a za chvilku se opět slyšíme.
0: Do práce na kole s Hitrádiem City. Šlápněte do toho s námi.

0: se na kole s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne, zdravíme z Holešovické Tržnice. Kuba je aktuálně na cestě, za chvíli vyzvedne svého prvního hosta Kateřinu Marii Tichou. Máte se na co těšit? A jo, možná se ptáte, a proč? Proč bych měl jako chodit nebo jezdit na kole? Je to poměrně jednoduchý, abychom měli víc pohybu a duševní pohody, abychom víc četli, abychom třeba mohli poslouchat audioknížky v tramvaji. Někteří z nás si čtou i za chůze. To nedoporučuju, jo, nedopadá to dobře. Abychom se mohli rozlížet, přemýšlet a abychom byli v práci a taky z práce o něco dřív. Kdo jezdí Prahou autem, ví, že mám pravdu. Jo, ruku na srdce, je to tak. Letos se do akce přihlásilo 55 měst, včetně Prahy, kde jsme to teď celé odstartovali. A když se přidáte, tak navíc přidáte i data, kde třeba chybí cyklostezky a potom se vám bude jezdit zas o něco lépe. Tak neváhejte, vyražte do práce nebo z práce na kole, pěšky nebo MHDčkem, no a hlavně nás poslouchejte, protože za chvíli Kuba Urban z kola a taky s prvním dnešním hostem.
0: Do práce na kole s Hitrádiem City. Šlápněte do toho s námi.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Znáte legendární resort Březová? Březová!
10: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová!
9: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
12: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
19: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq.
20: Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Rádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne, ano, stále zdravím v Holešovické tržnici, ale pozor, protože teď je ten čas. Kuba je tam někde venku, je na kole, už přece jenom chvíli jede. Uvidíme, jestli ještě může mimo šlapání taky mluvit, protože už má na místě prvního hosta. Přepojuju za Kubou na kolo.
0: Do práce na kole s Hitrádiem City. Posloucháte první živé vysílání spoza řidítek v Praze. Šlape Kuba Urban.
2: Ano, je to tak, přátelé, Hitrádio City je tady, pražský content a Praha, tak jak ji neznáte. Tak, za mnou na mém fenomenálním kole Kateřina Marie Tichá. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jak se cítíš teď?
1: Zatím mám jenom strach, takže...
2: Dobrý, super, to jsem vždycky chtěl. Tak, já se pomalu, ale jistě rozhledu. Kačí, když tak se drž, prosím
1: držím
2: tě,
1: se,
2: aby se náhodou...
1: Se.
2: Tak, budeme vyvažovat hezky a jedeme, jo? Přátelé, rozjeli jsme se, je to bez problému, držíme balanc, fajn. To OK, Kači?
1: Je to v pohodě, je to
2: super,
1: v pohodě.
2: Tak, v první řadě se tě zeptám na jednu věc, která se jakoby tak nějak asi váže k tomu dnešku. Co ty a cyklistika? Jak jezdíš na kole?
1: Já jsem to nenáviděla úplně celý život a pak se něco tak ve mně zlomilo asi v 25 a koupila jsem si úplně jako nádherný kolo a začala jsem jezdit. A nejezdím žádný jako dlouhý trasy, nejsem žádný cyklista ve vytuněném drezu, ale jezdím moc ráda, když mám čas.
2: A koupila jsi elektrokolo nebo no?
1: Ne, normální jsem si koupila kolo, ne elektro.
2: Hele, a prosím tě, zaspomínej trošku, mě by docela zajímalo, jestli tě kluci někdy vozili na štangli.
1: Tyjo, to asi ne, já jsem se asi bála, ale protože já si pamatuju, že jsem se totiž strašně vysekala jednou, já jsem na chalupě normálně vletěla do potoka, který byl jako hodně hluboko pod úrovní té cesty a tam jsem zůstala tak jako někde zaseklá v křoví, měla jsem takový lehký otřes mozku a tak, takže myslím, že si pak už jsem dlouho na to kolo nechtěla vlézt, myslím, že tam to jako pramenilo.
2: Mám radost, že teda si překonala svůj strach, jo, zatím jedem fakt pomalu, ale mám tady 13 km za hodinu, teď nás čeká takové jako malá projížka dolů z kopečka, tak já pojedu velmi opatrně. Prosím tě, já jsem se koukal na tvůj Instagram, ty jsi byla na Sicílii.
1: Je to tam, tak.
2: Tam je to krásný.
1: Je to tam fakt nádherný, no. Hlavně tam bylo teplo.
2: Kromě jiného chystáš na letošní rok jako neuvěřitelný množství koncertů. Snažil jsem se to spočítat, došel jsem k číslu asi zhruba 40, je to tak?
1: Je to tak a to ještě tam nejsou ani všechny, protože na podzim ještě pojedeme jako naše vlastní koncerty, takový ty podzimní, kde nebudou vlastně žádný jiný kapely, jenom my.
2: Takže 40 koncertů, jak se na to těšíš? Už máte, vy připravujete vždycky z Benchy nějaký jako nový repertoár na každou sezónu?
1: My máme zrovna od zítřka soustředění, takže já zítra ráno se dám do auta, vyrážím do Ostravy pěkně na týden na soustředění. A tam budeme chystat nejenom vlastně novou desku, ale taky právě ten repertoár na to léto, no. A já myslím, že se těšíme všichni hrozně moc, protože jsme měli vlastně nejdelší pauzu v naší kapelní historii. Že jsme jakoby měli koncertní volno, který jsme hrozně potřebovali po tom minulém roce, protože těch koncertů bylo snad ještě víc než jako 40.
2: Jasně.
1: A říkali jsme si, že prostě to bude fantastický, že budeme mít prostě 4 měsíce prakticky skoro jako volno. Ale musím říct, že úplně jako 2 měsíce by stačily, že ty poslední 2 jsou spíš trápení, že už se hrozně těším, až bude ta muzika zpátky.
2: Hele, když jsem ještě včera večer při přípravě jako projížděl tu Instagram, zaujal mě tam jeden post, který je jako velmi zajímavý. Ty jsi tam napsala fanouškům, prosím vás, dejte mi vědět, jakou písničku bych si měla pustit, jo. A mě to zajímá z toho hlediska, jak moc jsi díky tomu rozšířila svoje jako hudební obzory.
1: No extrémně, já jsem vytvořila normálně playlisty na svém Spotify, které jsou jako veřejně dostupné a jsou složený z těch písní od těch lidí. A normálně jsem k tomu použila AI, to je přesně ten moment, kdy je užitečná, že jsem poprosila, ať to jako rozstřídí do nějakých kategorií, které budou dávat trošičku smysl. A pak jsem si to sama jako po svým poladila, přidala jsem do toho nějaký songy. No a to, a jako je to velmi zajímavý průřez tím, co mají lidi rádi.
2: A bylo tam něco bizarního, co jsi jako řekla, ty bláho, tak tohle jsem snad ani nemusela znát.
1: Tyjo, vlastně vůbec nebylo. Bylo tam i pár velmi starých písniček, třeba úplně od mladičkýho Neckáře nebo tak, který jsem jako nikdy, co se ke mně nemělo šanci nikudy dostat, ale jako žádnej vyloženě bizár tam nebyl, ale byl tam samozřejmě spousta takových těch písní, co člověk zná, i když je sám neposlouchá, protože jsou tak strašně ohraný a tak strašně jako známý od Nirvány, prostě Smells Like Teen Spirit a tak, jako že to takový ty klasiky prostě, ty jsem si už přiznám se ani jako znovu nepouštěla, protože těch,
2: tak to už známe, že?
1: Právě, těch je člověk tak jako přesycenej trochu.
2: Hele, máš něco, co tě tady u nás na hlavním městě na Metropoli štve?
1: Mně třeba štve, když teda jsme na tom kole, že se tu nedá moc jezdit na tom kole.
2: Ano, to jsme řešili, no.
1: To mě štve, protože pak člověk je někde ve světě, kde to město je tomu víc uspůsobený a je to nádhera. Třeba v Miláně, když jsem byla poprvé, tak jsem byla úplně šokovaná, jak tam jezdili prostě stovky lidí v oblecích s kufříkama na kole. Prostě ráno jeli do práce na kole s kufříčkem, tak to mě to přišlo jako úžasný. A myslím si, že ta kopcovitost je trošku jako výmluva, že by to jako šlo nějak
2: lépe. Jo, taky jsem to slyšel. A prosím tě, když se řekne Praha, tak co ti napadne jako úplně první?
1: Jako první mi napadne Vltava.
2: Mm-hmm. Byla jsi skoupat někdy ve Vltavě?
1: Byla. Byla jsem jednou, ale ne nějak jako, že bych tam vyloženě nějak zásadně plavala, spíš jsem se tak jenom namočila tam u Modřan v takovém zákoutí, ale nepřijde mi to úplně jako čistý, že bych to chtěla absolvovat jako průběžně, to ne.
2: Hele, my jsme se otočili teďkon, hele, dobrý počasí jsme zvolili, ne docela? Jako,
1: je
2: že...
1: to nádhera, no, já jsem si nemusela brát ani tu bundu.
2: Já jsem dostal takový malý úkol, jo, protože... Jako musím říct, že když jsme řekli, že pojedeš s náma na kole, tak řada mých kolegů říká, ty vole, jsem velký fanoušek Kateřiny Marie Tichý. A dostal jsem úkol právě od svých kamarádů a kolegů, kteří říkali, zkus, aby něco zaspívala.
1: Takhle po ránu, jo?
2: Takhle přesně po ránu.
1: V devět ráno na kole.
2: A ještě
1: prostě
2: na kole ve Stromovce, aby si jako něco zaspívala. A já si říkám, že by si prostě měla zaspívat nějakou úplně bizarní písničku. Teď mi jako úplně rychle nic nenapadá, ale...
1: No to jsi měl ale připravit.
2: To jsem si měl. Zkus, chytila se na pasece motýlka.
1: To bylo, nebylo to... Jo, motýlka tam je. Počkej, není tam žížalu.
2: Chytila se na pasece žížalu. Je to Only Wanna Be With You, že jo, v originále. Pamatuješ si ten text?
1: Trošku.
2: Ale tak, hele, já budu mít splněno jenom, když zvládneš třeba 10
1: vteřin. Takže, pozor. Ale půjdeš se mnou, nebo já se...
2: Já ti budu jenom připravovat.
1: Takže, chytila jsem na pasece žížalu. Žížalu, to protože utíkala pomalu, velmi pomalu.
2: No, krásný!
1: Ale že ty jsi jel na schvál teď po těch hrbolech, že?
2: Je to tak, já jsem tady vybral ty jediný pětí, které se tady našli. Tak to je paráda, moc ti děkuju. Prosím tě, dneska je před tebou náročný den, je před tebou náročný léto a já se tě ještě chci na závěr zeptat, jestli máš z té dnešní jízdy plameny v zátylku.
1: Jako sluníčko hřeje hezky, takže můžu říct, že jo. Ale jako musel bys přidat trošku, aby to
2: počkej,
1: bylo...
2: Počkej,
1: ne, já to nevím.
2: Šlápneme trošku do pedálu, hele, v závěru. Ještě se zeptám na jednu písničku. Závěrečná otázka. Je to písnička, kterou máš s Vesnou. A je to o přátelství. Kolik máš takových těch opravdu jako reálných kamarádek, kterým se svěříš ze všem?
1: A jsou, musí to být holky, jo?
2: Tak ono to bylo o přátelství mezi holkama, ne?
1: Tak jako jo, vlastně, ale tak pokud holek, tak bych řekla, že tak pět. Možná jako pět takových, který třeba se s nima nevídám tak úplně často, ale vím, že jim můžu říct jako čtyři.
2: A počkej, a kdybychom to vzali jako i s klukama?
1: I s klukama, tak to je třeba 10.
2: Ty bláho, to znamená, že existuje něco jako přátelství mezi klukem a holkou?
1: Rozhodně, já mám jako z té muziky takovou zkušenost, že ano.
2: To je dobře. Tak, Kateřina Marie Tichá jako host Hit Radio City. Kači, teď stoupáme do kopce. Máš
1: já to vidím.
2: Jedinečnou příležitost, teď kdyby si měla bičík, tak mě právě můžeš teďkon bouchnout do zad, aby se vyjeli ten kopec. Tak, já ti moc děkuju, přeju ti, ať si užiješ celý koncertní léto. Já tě dovezu zase zpátky na místo a z Hit Radio City, už jsem dost takovou návrhy, z Hit Radio City se loučí Kuba Urban a ozveme se zase za půl hodinky, ahoj!
1: Krásný den.
0: Do práce na kole s Hit Radiem City. Šlápněte do toho s námi.

0: Hit Radio City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Wow, dámy a pánové, slyšeli jste to. Já bych jenom chtěla říct, že přímo tady v Holešovicích u toho startu a taky cíle se bavíme skvěle. Doufám, že i vy se u svých přijímačů bavíte, tak říkajíc na Kubův účet, ano, ale nebojte, on má rád, když se lidi smějou. Doufám, že po našem prvním hostovi nebude příliš unaven, ještě jich totiž pár na něj čeká na té trase. Máte se rozhodně tak na co těšit, i co se týče stoupání. Do práce na kole, jo, skvělá věc, minimálně si to vyzkoušet třeba v tom květnu a snažit se to auto přece jenom nechávat doma, už jenom proto, že je květen, jo, a teď jdete tím parkem a cítíte šeřík. To se vám v autě prostě nestane. Omlouvám se tímto alergikům, ale ano. Jaro a posléze léto má svoje typy. Navíc v autě si neopálíte nohy. Ale když budete chodit pěšky nebo třeba na kole, tak si opálíte minimálně tenisky a kraťasy. Takže má to svoje výhody. My se za chvíli opět uslyšíme. Čeká nás Kuba Urban s dalším hostem. Nenechte si to ujít.
0: Do práce na kole s Hit Radiem City. Šlápněte do toho s námi.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na firmanazážitky.cz.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Hit Radio City.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: před malou chvílí, před hodinou odstartovala slavnostně letošní výzva do práce na kole. Jsme u toho, Kateřina Pechová v Holešovicích, Kuba Urban na tandemovém kole. Vše bude pokračovat po 10. hodině, ale my se teď podíváme na silnice, na nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pokud nešlapete na kole, ale právě sedíte v autě, tak vás potrápí kolona na sjezdu z D1 na úrovni Jesenice na Pražském okruhu a pak na úrovni Ořechu směrem k letišti. Tady nabíráte zpoždění kolem 10 až 15 minut. To platí také pro úsek od Černáku po Štěrboholi směrem do centra nebo kratší kolona na úrovni Hloubětína a v Kbelské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skržovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Příznivé jarní počasí pomáhá pracím na nejvýznamnější stavbě v metropoli. Jedná se o dostavbu zhruba 13-kilometrové části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Jak práce postupují, popisuje mluvčí ředitelství silnic dálnic Jan Rydl.
10: Celé délce trasy pokračují intenzivní zemní práce spojené se zakládáním tělesa komunikace. Pracujeme tedy na násypech, na systému odvodnění a kanalizaci. Soustředujeme se na zakládání mostů na trase. Armujeme, instalujeme bednění a provádíme betonáže.
0: Úsek by měl být hotový na přelomu roku 2027 a 2028. V Praze ještě do dnešní půlnoci platí zákaz rozdělávání ohňů. Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje například lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje. A pak dále lesoparky, parky, zahrady a opatrní bychom měli být i při manipulaci s otevřeným ohněm. Děti z dětských domovů letos pravděpodobně na letní tábory jen tak nevědou. Po zavedení nové superdávky totiž přišli o přídavek na dítě, který doposud využívali třeba na volnočasové aktivity. Chybějící finance městským dětským domovům mají nahrazovat kraje. Peníze ale často dorazí až v době, kdy je na přihlašování na dětské tábory už pozdě. V Muzeu literatury se dnes uskuteční vernisáž Lustig, svědek rozvratu lidskosti. Připravené je ke stému výročí jeho narození. Výstava představí dílo spisovatele, novináře a svědka holokaustu jako svědectví nacistické genocidy. Veřejnosti se otevře zítra a potrvá do 19. července. Dnešní den zůstane z kraje jasný, polojasný, jinak proměnlivá oblačnost, odpoledne více mraků, oblačnost zataženo, ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména na večer a maximální teploty do 25 stupňů.
11: Do práce na kole s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
12: Krásné dopoledne z Holešovické tržnice, tady stále pokračuje ta krásná snídaně. Všichni jsou naštěstí teď na kole, takže mám všechno jídlo pro sebe. Každopádně za chvilku už se taky opět spojíme s Kubou Urbanem. Ten tentokrát na svém tandemovém kole poveze Filipa Maška z Pražské zoo. Máte se rozhodně na co těšit, pojedou v troji, tam jsou kopečky, ne, že bych to Kubovi přála. Jenom ještě taková důležitá věc do práce na kole, jo. Ono je, ta výzva je vlastně taky o tom malém vítězství, že si ráno prostě řeknete a tak půjdu pěšky, jo. A tahle malá výhra vás nabudí víc než nějaký trojitý espresso. Tak to schválně zkuste a za chvíli se zase slyšíme.
11: Do práce na kole s Hitrádiem City. Šlápněte do toho s námi.

0: for another.
1: Do práce na kole s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
2: Krásné dopoledne z Holešovické tržnice, jsem ráda, že jste u tohle obrovského pokusu s námi. Kuba Urban pokračuje ve své náročné cestě na tandemovém kole. No a opět už na něm není sám. Má pro vás rozhovor s dalším vzácným hostem. Uvidíme, poslechnete si, jak je na tom aktuálně Kuba s dechem, s energií, s dobrou náladou. Já věřím, že je na tom skvěle, takže přepojuju právě teď za Kubou na kolo.
1: Do práce na kole s Hitrádiem City. Posloucháte první živé vysílání spoza řidítek v Praze. Šlape Kuba Urban.
3: Ano, tenhle jingle je naprosto jako v pořádku, jo. První živé vysílání za řidítky, jo. Teď si kladu otázku, proč jsme to pro boha dělali, ale to vůbec nevadí, přátelé. Hitrádio City je tady a mým dalším velmi skvělým hostem je oblíbený mluvčí zoologické zahrady v Troji, Filip Mašek. Filipe, ahoj.
4: Ahoj, všechny zdravím.
3: Tak, Filipe, my jsme právě teď u zoologické zahrady, kde tě nabírám, ještě jsme se nerozjeli, já se odrazím, jo, prosím tě, drž.
4: Já se držím, je to takové vrtkavé ještě, drž, pro posluchače podám report.
3: Vrtkavé, tak.
4: A už jedeme.
3: Je to dobrý, tak já už jsem se usadil, tak pár temp a přátelé, Filip Mašek je toho samozřejmě z našeho vysílání Hitrádia City, znáte. Ty máš na starosti komunikaci zoologické zahrady. Já se tě zeptám na věc, která mě jako velmi zajímá. Jestli si myslíš, a seš zastán, že lidem se líbí zvířata podle toho, jak vypadají jako oni sami. To znamená, že ta zvířata, která si pořizují nebo třeba adoptují u vás v zoologické zahradě, že jsou jim prostě podobná.
4: To je velmi dobrá otázka a já si myslím, že ano, že něco pravdy na tom je. Vidíme to u typického páníčku a jejich psů samozřejmě, ale já už za těch 5 let v zoologické zahradě jsem si všiml těch podobných chovateli a jejich svěřenci. Samozřejmě neplatí to úplně vždycky, ale teď mi promine můj dobrý kamarád, chovatel savců David Vala, který se stará o wombat. Já mám prostě pocit, že za ty 4 roky, co se o ně stará, tak se trošku jako stal wombatem, jo. Teď mu narostly ty fousy, má takový přátelský kukuč. A jako wombati třeba milí batáty, tak já se musím zeptat, jestli jaký holduje batátům. Jo, jo, jo. Ale něco na tom zkrátka je, ale abych jenom nevtipkoval, oni na to jsou studie a skutečně lidi mají rádi zvířata, která připomínají lidi obecně, jo, antropomorfizující vlastně tvory. To znamená, že třeba tučňáky máme rádi, protože chodí vzpřímeně, jo, nebo surikaty, ty taky stojí na těch hlídkách vzpřímeně a je to něco, co připomíná právě lidi a to jsou právě ta zvířata, která se umisťují na vrcholu těch žebříčků adopcí nebo sponzorství, takže opravdu máme k tomu vlastně i data.
3: No a teď rovnou navážeme, tvoje nejoblíbenější zvířátko.
4: Ježíš, to je strašně těžká otázka. Já
3: nikdy si ji určitě nedostal.
4: Ne,
3: ale
4: neslyším ji poprvý, proto se musím hluboce zamyslet. Já mám rád ta zvířata přehlížená, samozřejmě, protože každý chodí do zoo na hrochy a žirafy a lvy a já mám rád ta terária, já mám rád ty ptáky třeba, kteří lidi nenavštěvují, ale kdybych měl říct mého úplného favorita v zoo, jsou to přeci jen savci a budou to giboni stříbrní. Teď jsme přejeli po nějaké trubce.
3: Ano, já jsem tě teď poslouchal, vůbec jsem nedával. Pozor, pardon.
4: Krátce shrnu. Já mám rád samozřejmě zvířata všechna, konec konců za všech 7000 zvířat, co tady v Troji máme zhruba, to ani nepočítám ryby a bezobratle, tak za všechny mluvím, ale slabost mám třeba pro gibony stříbrné, pro tyto primáty.
3: Hele, ty jsi říkal, za všechny mluvím, to znamená, představ si hypotetickou situaci, máš prsten princezny Arabely.
4: Ten jsem vždycky chtěl ze všech těch věcí v Arabele,
3: ano,
4: samozřejmě.
3: Rozumíš těm zvířatům stejně tak, jako rozuměla Arabela. A jaké by bylo první zvíře, se kterým by si šel pokecat?
4: No mě by vlastně strašně zajímaly gorily, protože jak jsou nám neskutečně podobní a skutečně máme třeba gorilu, která umí základy znakové řeči. Je to gorila Duny a Duny třeba si umí ukázat, když někde něco bolí nebo umí dát najevo pokyn, že má třeba hlad. A mě by strašně zajímalo, co se jim honí hlavou právě v těchto chvílích třeba, jo, kdy nám připomínají nás, ale já myslím, že každé zvíře by bylo zajímavé ho vyslechnout, samozřejmě, ale zase si myslím, že to možná trošku přeceňujeme pod vlivem těch Disneyovek a všech těch pohádek a i té Arabely. Jo. Mám pocit, že těm zvířatům možná přikládáme moc velkou sílu intelektuální v tomhle, jo, že zkrátka je trošku moc poličťujeme.
3: Hele, já jsem nedávno hovořil s vaší paní Markou zoologické zahrady. Zeptal jsem se jí na otázku, kdy naposledy si tak nějak jako by prošla zoologickou třeba úplně sama v klidu, jo? Protože my všichni máme takovou představu, že práce v zoologické je prostě sranda, jo. Já věřím, že to rozhodně sranda není. Kdy ty jsi měl příležitost si to jako prohlídnout úplně v klidu, kdy tam nikdo nebyl?
4: No, já trošku cynicky zaspomínám na covid, protože já jsem v zoologické zahradě začal pracovat tehdy ještě na jiné pozici za covidu a samozřejmě, byť to bylo smutné období, z ekonomického hlediska samozřejmě zoo velmi strádala. I ta zvířata to poznala. Konec konců třeba gorily nebo krokodýly, gaviály si všimly absence návštěvníků, byli z toho nervózní. Tak ale já musím říct, že na některé ty chvíle vzpomínám rád, protože člověk stejně jako třeba centrum Prahy měl fakt jenom pro sebe. A ještě velmi rád vzpomínám na rezervaci Jana, nový pavilon goril, těsně před otevřením, protože ještě předtím, než jsme tam přestěhovali gorily, tak jsme tam s kolegou byli podívat a houpali jsme se na těch lanech vevnitř, protože jsme to museli samozřejmě důkladně prozkoumat. Tak to byl taky takový hezký moment, teď už se mi to samozřejmě nikdy nestane.
3: Ti to asi nepovede. Hele, my se tady na cyklostezce okolo, která vede okolo zoologické zahrady, my se tady pokusíme otočit. My jsme se samozřejmě vrátili zpátky k tomu hlavnímu parkovišti. Teď prosím tě, uvidíš moje manévrovací schopnosti.
4: Já to budu zatím komentovat pro posluchače, jo.
3: Ano,
4: tak teď se fakt otáčíme.
3: Chlap, takže já nejsem
4: schopen
3: stran
4: dělat dvě cyklisti.
3: Dvě věci najednou. Dobrý, hele, jsme to zvládli.
4: Dobrý, zvládli jsme to. Málem jsme vzali tady takovou dřevotřísku, co tady má někdo vyskládanou, ale bylo to fakt těsně.
3: Hele, dobře. Já věřím, že stále máte spoustu zajímavých situací, které se prostě vám dějou, jo, v zoologické zahradě. Ty o tom víš nejvíc, ty máš přehled o tom, co se děje, to znamená, stává se třeba, že máte telefonáty nebo návštěvy za zájemců, kteří by vám chtěli darovat nějaká zvířátka třeba?
4: Kolik na to máme času, se chci zeptat, protože...
3: Zhruba asi 2 minuty maximálně.
4: Tak to abych vybral něco fakt dobrýho. Takhle, samozřejmě jsou věci, co jsou publikovatelné a jsou věci, co jsou publikovatelné, až skončím a napíšu za 20 let knížku. Ale takhle, v prvé řadě chci říct, že všech třeba žádostí nebo všech nabídek, spíš lépe řečeno, co dostáváme, si strašně vážíme. Ale utkvěla mi v paměti třeba dáma, která nám chtěla prodat své mateřské mléko odsáté, že bychom ho mohli dát gorilám, pokud by třeba nepili dost. Tak to byla taková velmi bizarní nabídka. Vzpomínám si na pána, který díval na dokumenty s Davidem Attenboroughem a zaujala ho scéna, kdy si ptáci staví hnízda třeba i z lidských vlasů a pán nám napsal, že 27 let si nestříhal vlasy. Už víte, kam mířím.
3: Ano.
4: A že by nám teda věnoval pro naše ptactvo své vlasy. A tím, že jsme samozřejmě příspěvková organizace magistrátu, musíme odpovědět všem, takže já jsem tenkrát odpovídal, že si nesmírně vážíme té nabídky, ale že naši ptáci mají dostatek stavebního materiálu. Tak to mi úplně utkvělo, ten dostatek stavebního materiálu.
3: Tak pojďme se dostat k tomu, protože se blíží už vlastně naše cílová destinace. Tak prosím tě, pojďme se dostat k tomu, co chystáte na letošní rok. Protože vlastně sezona tak nějak teprve odstartovala, že jo?
4: Sezóna odstartovala, my to startujeme vždycky na konci března, teď vlastně to jarní období je za mě nejhezčí v zoologické zahradě, protože ještě nejsou tady ty letní davy a už se rodí ta mláďata, takže máme samozřejmě mláďata u koní převalského, u takinu, u surikat a možná můžu prozradit už čerstvou novinku, aha, ještě nikde jsme to neřekli, teprve vyjde tisková zpráva, včera časně z rána se nám narodili kapibary.
3: Jú! To je prostě hit,
4: to trvá už několik let a zatím jsem jich tam viděl 4 nebo 5, ale včera ta samice ještě rodila, takže uvidíme, jaký bude finální počet, držte nám palce, určitě vypadají životaschopně, takže někteří to určitě přežijí z toho vrhu, takže se na ně můžete přijít podívat už teď. To je za mě zásadní novinka tohohle jara.
3: Hele, to přesně, to přesně koresponduje s tím, co jsem říkal, jo, to znamená, vybíráme si zvířátka, která jsou nám nejpodobnější, já mám rád kapibary. Tak, Filip Pašek, jakožto náš další dnešní host do práce na kole, v tomhle případě i do zoologické zahrady na kole. Že můžu přijet i do zoo na kole?
4: Můžete přijet do zoo na kole, musíte ale nechat kolo před areálem. Tak jenom upozorňuji, že pak už musíte pěškobusem takzvaně vevnitř.
3: Filip Pašek, děkuju moc za tvoji statečnost, jo, že jsi to zvládnul. Nebylo to tak hrozný, ne?
4: Ne, já myslím, že to je jeden z těch momentů, že slezu a pak se roztřesu teprve. Teď je to tak intenzivní, že ten adrenalin mě brání od strachu.
3: Já se loučím, Kubo Urban stále na kole, do práce na kole, poslouchejte Hit Radio City až do 12. hodiny a další host nás čeká zhruba za nějakých 20 minutek. Tak poslouchejte a mějte hezké dopoledne.
1: Do práce na kole s Hit Radiem City. Šlápněte do toho s námi.
0: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne z Holešovické tržnice. Kuba je na cestě, jede si vyzvednout dalšího hosta. Držíme mu pěsti, ať to celé zvládne. Zatím se drží nadprůměrně dobře, to jsme upřímně ani nečekali, takže máme poměrně radost. Do práce na kole, tohle jsme tu dneska odstartovali a je to příležitost to v tom květnu využít, vyzkoušet, počasí nám přeje. A navíc průměrný cyklista jedoucí do práce ušetří ročně přibližně 15 až 30 tisíc korun za pohonné hmoty a udrží vozu. Pokud si co týden nekupuje,

0: Nové kolo samozřejmě. Pravidelná jízda na kole do práce snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění až o 46%. No a taky lidé, kteří se dopravují aktivně, tak můžete jít třeba pěšky, vykazují v testech o 15% vyšší kognitivní funkce a schopnost soustředění. A ono se v té práci potřebujete soustředit, že jo? Takže vlastně ta ranní rozcvička vám v tom pomůže a třeba to váš šéf konečně ocení. Takže zkuste to s námi v květnu, vyražte do práce na kole pěšky nebo třeba MHD, uvidíte, že vám bude líp. A pravda Praze taky, jo? Tak jo, za chvilku se slyšíme opět s Kubou a s dalším speciálním hostem. Nenechte si to ujít, díky, že jste s námi.
1: Do práce na kole s Hitrádiem City. Šlápněte do toho s námi.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
9: Tak co, našla jsi něco?
10: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
9: No jo, tady jich jako po dešti.
11: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
12: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
13: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
14: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
17: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Do práce na kole s Hit Radiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
2: Fuf, jsme zpátky. No jo, to se může stát, samozřejmě, že to třeba vypadne. Aspoň vidíte, že nekecáme, je to opravdu živé vysílání. Věřím, že teď na druhý pokus se nám podaří spojit se s Kubou. Ten totiž stále jede na kole a taky už by měl mít u sebe dalšího dnešního hosta a tím je paní lékařka, což je za mě dobrý, protože Kuba je téměř v půlce, tak možná paní lékařku bude potřebovat, doufáme, že ne. Přepojujem za Kubou na kolo.
1: Do práce na kole s Hit Radiem City. Posloucháte první živé vysílání spoza řidítek v Praze. Šlape Kuba Urban.
3: Ano, jsem tady, stále jsme u zoologické zahrady na místě, kde, jak Káťa správně řekla, ano, teď to bude trošku o naší jako lidské péči, péči o sebe, protože to je třeba. Já vám rovnou řeknu i příklad z praxe, ale paní doktorka Maria Burn je tady se mnou. Přeju vám dobré dopoledne, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Těšíte se?
4: No, ale jo, jo.
3: Dobře, já mám radost, že jsou všichni vystrašení, protože jako já v podstatě jsem taky, jo. Takže, jako vždycky na 3, 2, 1 se jako odrazíme a vyjedeme zpátky na cyklostezku, držíme balanc, je to všechno v pohodě, paní doktorko?
4: Totálně.
3: Tak, super. Takže, pojďme na to. Vy jste studovala v Anglii, vy jste dokonce studovala i v Nizozemsku.
4: Je to tak, já jsem tam byla na rok.
3: A teď mi řekněte, co vás, protože když se mluví o lékařích v České republice, tak se většinou říká, že vystudují tady u nás a pak jdou do zahraničí. A vy jste si vlastně vybrala úplně opačnou cestu. Tak mi řekněte, co vás jako přinutilo nebo přesvědčilo k tomu, že jste se vrátila a teďkon vlastně máte praxi tady u nás v republice?
4: Děkuju za otázku. Mě bylo 17, když jsem odjela do Británie a mělo to být na rok. Vrátila jsem se po 15 letech. Ale celou dobu jsem si říkala, jako, že se opravdu chci vrátit za rodinou, Praha je nádherná a tak dále. A vrátila jsem se, když se mi narodil syn,
3: jasně,
4: abych byla blíž rodičům. No. Že, to je asi ten hlavní důvod.
3: Takže praktické důvody vlastně.
4: Je to tak, já myslím, že to tak má hodně lidí.
3: No a vlastně, vy jste se zabývala a sama jste vlastně jako, teď můžu říct, se použít termín ordinovala. Jste vlastně ordinovala kolo.
4: Je to tak, je to tak. Když jsem pracovala v Yorku, to je v severní Anglii, tak tam jsme měli velký štěstí v naší ordinaci, že jsme měli k dispozici, teďka nevím, kolik to bylo kol, ale jako vyšší desítky kol.
3: Aha.
4: A ty jsme mohli lidem půjčovat na dobu neurčitou, když jsme to uznali za vhodný, že by jim to pomohlo s jejich zdravím.
3: Aha.
4: Takže často to bylo pro lidi, co třeba byli smutní, třeba měli nějakou depresi.
3: Ano.
4: A my víme z mnoha studií, že pohyb je dobrý pro naše duševní zdraví. Tak abychom jim to udělali jednodušší, aby se nemuseli zapisovat někde do nějakých fitek a podobně, tak jsme jim půjčovali kola.
3: No ale to je velká paráda. A teď mi ještě řekněte, ono to samozřejmě, teď jsme mluvili jako z části vlastně o nějakém duševním zdraví.
4: Mm.
3: Ale tak pojďme si nalít čistého vína. Samozřejmě jízda na kole, pravidelná jízda na kole nám posiluje i to fyzično, že? Tak kolik je tak jako optimální počet kilometrů najetých třeba jako za týden, aby už to k něčemu bylo?
4: Jo, a kilometry to vám neřeknu, ani míle, ale řeknu vám, že víme, že ten, kdo se zadýchává 3x týdně na půl hodiny, tak to má dobrý. To je ta doporučená dávka jakýhokoliv sportu.
3: Jo, takže 3x týdně, když se zadýchám, a to stačí, když půjdu do schodu?
4: Tak jestli se u toho zadýcháváte, tak určitě, ono se to postupně bude lepšit, jo?
3: Takže zadýchávání je ten...
4: To je to měřítko, přesně, jo, jo, tak. Přesně tak. Tak poznáme, že to je správně.
3: No dobře, říká se Kovářová kobyla chodí bosa. Co vy a kolo?
4: Každý den na kole.
3: Ne, fakt?
4: Prce, no jasně.
3: Vy jezdíte opravdu, tak to je skvělý. Kolik to máte kilometrů?
4: Právě, že ne moc daleko, asi 3 kilometry. Takže to by bylo hloupý jet tramvají nebo jasně, čímkoliv jiným.
3: No a když to takhle třeba můžete srovnat, byla jste 15 let v zahraničí, že jo? Tak i z hlediska třeba infrastruktury, jako jsou města, která jsou samozřejmě více cyklisticky přizpůsobená, ale co vidíte jako ten největší, já nevím, největší bolístku hlavního města z hlediska právě jako pohybu třeba?
4: Jo. No, největší bolístku, těch by bylo asi víc.
3: Tak vyberte.
4: Ale mám 8letýho, 9letýho syna a pořád bych se s ním necítila úplně bezpečně po Praze jezdit na kole. Mm-hmm. A to je, myslím, špatně, že prostě dokud to není bezpečný pro děti, tak to není bezpečný pro nikoho. Takže můžu svým pacientům v Praze říkat, jezděte na kole, ale pak kdyby se jim něco stalo, kdyby se jim sejmulo auto, tak bych se cítila asi docela blbě. A to vím, že v Holandsku bych neměla potíže říkat lidem, jezděte na kole, protože tam je to totálně bezpečný. A tam, kde jsem žila v Anglii, tam v tom Yorku, tak tam byla taky dobrá infrastruktura. Já bych to přirovnala třeba Hradci Králové nebo Pardubicím. Tam je ta infrastruktura dobrá.
3: No a když já za vámi přijdu, vy máte vlastně jako praktickou ordinaci?
4: Je to tak, já jsem zaměstnaná, není to moje ordinace.
3: Jasně, mm-hmm. Takže vy jste praktický lékař.
4: Jsem praktická, jo? Ano.
3: A teď mi řekněte, je to čím dál tím lepší z hlediska fyzické kondice Pražanů? Zlepšuje se? Už to není? Protože z mého hlediska, když já se podívám o víkendu na cyklostezku do parku, vidím tam čím dál tím více sportujících Pražanů. Tak vy ale máte určitě čísla, tak mi to buď smeďte ze stolu, anebo potvrďte.
4: Tyjo, tak čísla fakt nemám, ale mám dojmy.
3: Máte praxi,
4: mám dojmy z praxe. Já mám to štěstí, že ordinuju blízko Stromovky, takže spoustu mých pacientů i tady bydlí a můžou chodit, běhat a jezdit na kole do Stromovky bezpečně a rádi. A my je v tom podporujeme, v ordinaci jako hodně na to dbáme, při prevenci to zmiňujeme. A máme taky letáčky o místních sportovních aktivitách, takže spíš než letáčky o lécích na bolest, tak mluvíme o sportu.
3: No a ta vaše zkušenost, která se nese z Anglie o tom půjčování kol, nebo vlastně předepisování kol, myslíte, že se to někdy posune tak, že bychom to mohli mít i tady u nás?
4: To by se mi moc líbilo. A myslím si, že je tady i hodně lidí, kterým se to líbilo, nejenom mě. Ono to je součástí většího hnutí, kterým se říká social prescribing, předepisování sociálních aktivit, dejme tomu. A víme, že tyhle ty aktivity znamená, že lidi pak potřebují mnohem méně lékaře, potřebují méně léky na bolest a podobně. A to se v Čechách zkoumá i na Univerzitě Karlově. A jsou už tady aktivity, zvláště pro seniory. Na různých, vím třeba na Praze 10, že seniori můžou chodit plavat zadarmo a podobně. Tak myslím si, že to není to tajemství, že sport je zdravý a určitě by tím státní kasa hodně ušetřila.
3: Dobře. To si myslím, že je dobré poselství pro ten dnešní rozhovor. A teď ještě pojďme, poslední otázka, zcela prakticky to vezmu. Když mě takhle vidíte, abych za váma přišel a říkám, čověče, nějak mě všechno bolí, už teď jsem oslavil narozeniny, 37. Myslíte, že je nejvyšší čas s tou mojí figurou něco udělat?
4: Nejvyšší čas je kdykoliv. Dobře. Jako opravdu kdykoliv.
3: Dobře, a co mi doporučíte? Jako mě konkrétně, kdybyste mě viděla jako zoufalýho, který přijde k vám do ordinace.
4: A musí vás to bavit. To je jako vědecky...
3: No, tak mě baví gaučing, že jo, tak...
4: Okay.
3: To je blbý, že jo?
4: Zeptala bych se vás, co vás bavilo třeba, když jste byl malej, ale hlavně vás nemůžu nutit do něčeho, co by bylo kontraproduktivní, co by vás nebavilo, s čím byste přestal. Mám pacienty, kteří si platí, oni tomu říkají daň za tloušťku, že si zaplatí fitko, ale vlastně tam sami nechodí. No, tak to je jako nesmysl.
3: Tak tuhle fázi už mám dávno za sebou. Tak moc děkujeme, my jsme totiž dorazili přímo na místo, to znamená, jsme v Loděnici, jsme stále na cyklostezce, tuším, že to je A2 tady v Praze. Naším hostem tady na Hit Radio City byla paní doktorka Mania Born. Tak díky moc, díky. Mějte se krásně a hlavně, já vím, že jako se to říká, ale čím méně pacientů budete mít, tím to bude lepší, že jo?
4: Je to tak.
3: Takže vám vlastně přeju, ať nemáte pacienty.
4: Díky.
3: Mějte se krásně a na Hit Radio City pokračujeme zase za nějakých 20 minutek, kdy se ohlásíme, protože naše jízda po Praze stále pokračuje.
1: Do práce na kole s Hit Radiem City. Šlápněte do toho s námi.

0: S Hit Rádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Přeju krásné dopoledne. Stále jsme v pražských Holešovicích u burzy číslo 4. Tady mimochodem stále pokračuje snídaně, kdybyste ještě někdo chtěl vyrazit na kolo a měl hlad, doražte za námi. No a stále taky sledujeme putování Kuby Urbana. I za mě je to napínavější než cesta do pravěku. Každopádně Kuba Urban zvládl další zastávku s hostem. Po 11. hodině ho čekají dva další hosté. Buďte u toho, sledujte tu cestu společně s námi. Věřím, že to může být unikátní zážitek, i pokud vy třeba zrovna teď sedíte v kanceláři a smějete se tomu Kubovi, že to musí podstupovat. Takže díky, že jste u toho s námi. Další host po 11. hodině. Těšíme se na to.
0: Do práce na kole s Hit Rádiem City. Šlápněte do toho s námi.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
16: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
17: Jízdy na bobové dráze.
15: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
17: Soutěže.
15: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
17: A koncert Tomáše Kluse.
15: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
17: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
15: nhr.cz
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio City.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme ze studia Hit Radio City do Holešovic, do pražské Holešovické tržnice, kde jsme od rána společně s vámi. Startuje slavnostně výzva do práce na kole. Kuba Urban šlape stále po Praze. Pokračujeme po 11. hodině. Teď se ale vydáme na silnice v nejlepším dopravním servise z Prahy a také z okolí a podíváme se, jak to jezdí. Na příjezdu do metropole pod jedničce tady je stále problém od rána od Pruhonic až po Chodov. Zdržení by v těchto chvílích mělo být nárazové. Sjezd z D1 na Pražský okruh ještě po Jesenici počítejte s popojížděním minimálně 5 až 10 minut a zdržení kolem 10 minut vás čeká také na úrovni letiště Václava Havla, pokud přijíždíte na Ruzyň. A vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Březová! Mami, ty jsi hvězda. Ten víkend v Březové bude super. Březová!
6: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
7: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýjte si ruce. A přichází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenky typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem každého z nás. Poslanci dnes projednají odklad povinného používání Národního geoportálu zemního plánování, a to o jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. Finský prezident Alexander Stubb si zpestřil dvoudenní návštěvu Česka. Ráno si v centru Prahy zaběhal se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Společnost jim dělala také česká atletická reprezentantka a finalistka olympijských her v Tokiu Kristýna Sasínek-Meky, která má finského tatínka. Planetárium Praha otevírá novou expozici Meteority, kronika sluneční soustavy. Nabídne blízké a interaktivní setkání s autentickými meteority a představí příběh vzniku i vývoje slunečné soustavy. Pokračuje mluvčí Anna Chvátalová.
12: Součástí expozice bude také interaktivní kiosek s AI avatarkou, která odpoví na otázky týkající se meteoritů, jejich původu, složení i významu pro vědu. Výstava také nabídne interaktivní simulátor dopadu meteoritu.
0: Výstava je k vidění zdarma. Ještě pohled na oblohu, většinou polojasná, postupně odpoledne oblačná až zatažená obloha. Teď teploty kolem 12 až 17 stupňů, ale dál se otepluje na 25, to mají být odpolední maxima, ale přidají se také přeháňky nebo intenzivnější bouřky.
13: Do práce na kole s Hit Radiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
14: Krásné dopoledne, Kateřina Pechová vás zdraví tady z Holešovické tržnice. Samozřejmě se za chvilku opět podíváme za Kubou a jeho strasti plnou cestou na kole. Taky nás čeká další host. My jsme rádi, že můžeme být u startu téhle akce Do práce na kole. V loni se do toho třeba opřelo skoro 23 tisíc lidí. Společně najeli přes 4 miliony kilometrů. To je, jak kdybyste jeli z Prahy na měsíc a zpátky hned několikrát. Takže jo, vlastně můžete vyrazit to the moon and back a ještě uděláte něco pro svoje zdraví a pro svoje tělo. Tak neváhejte, zapojte se do toho s námi a za chvilku zase s Kubou.
13: Do práce na kole s Hit Radiem City. Šlápněte do toho s námi.

0: Rádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne z pražských Holešovic. My samozřejmě pokračujeme dál, ale hlavně, co pokračuje, to je jízda našeho Kuby. Kuba stále jede na kole a už tam opět není sám, veze dalšího hosta, opět doufáme, že ho nikde nevyklopí, ale my máme v Kubu velkou důvěru, takže Kubo, je to tvoje.
0: Do práce na kole s Hit Radiem City. Posloucháte první živé vysílání spoza řidítek v Praze. Šlape Kuba Urban.
2: Ha, to je efekt, co přátelé, ano, i zvoneček mám na svém kole. No tak, my jsme to teď měli opravdu tip-top, jo, jen tak, že jsme stihli dojet od Loděnice až k sem, kde jsme u Libeňského mostu, který tady vlastně není, že jo, ten Libeňský most, protože taky tady jenom jeho torzo. Nicméně, mým hostem je Timur Kirev, který je tady se mnou. Hezké dopoledne, Timure.
3: Krásné dopoledne.
2: Tak, sedneme na kole, vy už tam sedíte, tak já tady sednu a rozjedem se. Kdyby vás to zajímalo, Timur je, můžu říct, influencer?
3: Trošičku.
2: Trošičku influencer, hlavně bloger. Je to muž, který má na svém Instagramu napsáno, že už 11 let žije v nejkrásnější zemi na světě, což je Česká republika, je to tak?
3: Je to tak, rozhodně.
2: Tak, jak to, že se vám u nás tak líbí? Máme to tady opravdu tak krásný, to znamená ti všichni, kteří mrmlají a říkají, že to tady je na prd, takže nemají pravdu.
3: Česko je rozhodně krásná země, ale ta moje láska není jenom objektivní, ale samozřejmě taky kontextuální. Já tady žiju vlastně celý svůj dospělý život od svých 18 let, tak samozřejmě to tady mám strašně rád, i protože moje zážitky jsou spojené především s Českou republikou, ale i objektivně prostě ta země je krásná, ta Praha je nádherná, i celá Česká republika je prostě malebná, to si myslím, že je to slovo správné.
2: Tak ty takže... to samozřejmě rádi slyšíme. A teď k tomu, čím vlastně, nebo co je hlavní náplní té vaší jako blogové práce, té činnosti. Vy hledáte jako krásný trasy po Česku i po Praze, nádherná místa, která my, Pražané, třeba přehlížíme, jo. A teď, kde berete inspiraci? Já jsem se díval na váš Instagram a musím teda říct, že to jsou věci, o kterých jsem jako zase z velké části nevěděl. Tak jak vás to napadne, kde si najdete takovou tu svou jako skulinku a teď si řeknete, jdu to natočit, protože tohle Pražáci asi nevědějí.
3: A tak já se dívám především na mapy a v těch mapách je spousta inspirace obecně a potom samozřejmě mapy cyklotras, ale na svém blogu ukazuju i další věci, ale samozřejmě cyklistika je jedno z klíčových témat, takže především teda mapy a potom samozřejmě občas doporučení a také čtu Městem na kole, což je nádherný prostě online časopis o městské cyklistice.
2: No, tak jenom abyste měli tušení, s jakým borcem si tady povídám, jo, protože Timur takhle jednou nasedl v Praze na kolo, řekl si, že má dost sil a dojel do Svitav. 225 kilometrů za jeden jediný den. Co vás to pro boha člověče napadlo?
3: To zase není tolik, já znám lidi, co jezdí 400, ale...
2: Ježíš, a to je kdo? Prosím vás, to jsou olympionici, ne?
3: to jsou lidi vlastně, kteří považují cyklistiku za sport. Já vlastně ji za sport nepovažuju. Já jezdím na kole denně do práce, na nákup, všude a zároveň vlastně tomu říká projížďka, což není pro mě... Zkrátka promenádního typu, akorát a do Svitav jsem dojel tak, že jsem chtěl tím způsobem dojet prostě z Prahy na Moravu a Svitavy jsou těsně tam, takže...
2: Český Třeboví, tam jste si říkal, no dobrý, ještě mám dost sil, jedu do Svitav.
3: Jo, ano, a poslední vlak byl za hodinu a půl, tak jsem dojel do Svitav.
2: A cítil jste se jako unavený aspoň?
3: Trošičku jo, ale já jezdím na kole denně, tak pro mě je to jako chůze.
2: Jasně.
3: Cítil jsem se tak jako po delší chůzi asi, ale samozřejmě nějaká únava padla. Hlavně únava padá, až člověk skončí a nasedne třeba do vlaku nebo na postel si lehne, tak potom ta únava přichází. Jinak když jedu, tak únava skoro jakoby není.
2: No, vy jste teďkon říkal, že vlastně využíváte kolo jako úplně každý den, úplně na všechno. Dokonce to vaše kolo se jmenuje Kubíček, je to tak?
3: Je to tak.
2: No, já jsem taky Kubíček, takže tam jsem viděl určitou spojitost. Hele, jsou nějaký věci, kdy prostě to kolo jako nejde použít. A nebo už jsme dneska tak daleko, že v Praze jako úplně bez problému všechno zvládnete na kole.
3: No rozhodně Praha má obrovské rezervy v porovnání s třeba se západoevropskými velkoměsty, tak rozhodně ta infrastruktura je tady slabší. Je řada důvodů i konzervatismu samozřejmě v politice, ale nejenom. Tak v Praze je to občas obtížnější, ale já, jako který jezdí denně, tak kamkoliv. A taková jako jedna z mála výjimek, kam na kole nejedu nikdy, tak to je letiště, protože tam vlastně nemůžu zaparkovat bezpečně to kolo a někam odletět, ale jinak, když jedu na nádraží, tak většinou potom i do vlaku s tím kolem vlastně nasednu, protože jedu třeba, když jedu do Brna, tak i v Brně nepoužívám MHD, protože jedu se svým kolem a potom jezdím na kole i tam.
2: Máte už teda spočítáno, kolik třeba za letošní rok máme 5. květen, kolik už máte kilometrů?
3: To já nevím, ale loni jsem dal 8000.
2: Ty bláho, ale to to nevíte, protože jste si to neměřil.
3: Ano, já to měřím vlastně jakoby denně a potom měsíční nějaké údaje mám, tak třeba za březen to bylo přes 600, teďka za duben asi 500, tak teďka uvidíme, co květen přinese, ale samozřejmě nejsilnější měsíce jsou ty letní, protože tam to není jenom dopravní cyklistika, ale taky vlastně rekreační, jedu prostě na Lipno a tak, a nebo třeba jsem dojel z Prahy do Amsterdamu taky.
2: Cože jste udělal?
3: Před dvěma lety.
2: Vy jste dojel z Prahy do Amsterdamu?
3: Ano.
2: Anebo... Víte, že tam lítají letadla?
3: Ano, nebo přesněji řečeno vlastně z Chebu do Amsterdamu, protože já jsem chtěl z Česka do Amsterdamu. Takže vlastně to bylo krásný a najel jsem nevím kolik, 1300, protože jsem nejel úplně jakoby rovně, ale jel jsem ještě přes Francii trošku, byla to krásná jízda a loni jsem jel zase po Francii 800 kilometrů a to bylo taky nádherný, tam mají nádherné cyklostezky. My máme dobré cyklostezky v Česku, ale ve městech to pokulhává, ale ve Francii mají i ve městech i mimo ně.
2: To je neuvěřitelné. Takže vy si vlastně vyjedete na dovolenou na kole.
3: No většinou ano.
2: To je nádhera. No tak jo. Tak Timur Kirev byl naším hostem. My jsme tady krásně v Karlíně. Že nám vyšlo počasí, že jo?
3: Nádherný počas.
2: Je to úplně paráda, takhle se nám to líbí. Teď se tady musíme vyhnout. Dívejte se, tak, dobře. Dobrý den, jste v živém vysílání Hit Radio City. Dobrý den. Oh yeah. Aha, tak to byli turisti, tak nic. Tak Timure, tady bezpečně zaparkujeme. Vy si vezmete zpátky rekolo, jste říkal.
3: Určitě.
2: Tak, dobře. Tak, děkuju moc za rozhovor. Já vám přeju hlavně hodně kilometrů. Máte teď ještě nějaký cíl, že byste teď chtěl ještě někam jako vyrazit, nějaká destinace, kde jste jako na kole ještě nebyl?
3: Já asi zase pojedu do Francie, ale jinam si myslím, že to bude severozápad Francie.
2: Výtečně, tak jo. Tak děkujeme moc, tohle byl
3: děkuji
2: náš další host, Timur Kirev. Mimochodem na Instagramu jste jak?
3: Deník cizince.
2: Tak tam se určitě podívejte. Kuba Urban se loučí z Hit Radio City. Ještě poslední host nás čeká za nějakých 20 minut, tak rozhodně poslouchejte do 12. hodiny a sportu zdar. No.
0: Do práce na kole s Hit Radio City. Šlápněte do toho s námi.

0: Fit Radio City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne, stále jsme s vámi, stále jsme v terénu. Kuba teď aktuálně se přemisťuje za naším dalším hostem. No a já jsem stále ve studiu v Holešovicích u burzy číslo 4. Odstartovali jsme květnovou výzvu do práce na kole. Ode dneška můžete jednotlivě i v partách přijmout výzvu a vyměnit auta za MHD, kola, nohy, nebo třeba koně, jak se vám chce. Nerozhoduje počet kilometrů, ale

0: pravidelnost. Firmy navíc účast využívají podle pořadatelů jako součást svojí společenské odpovědi a takový netradiční team building. Si to představte, že s kolegama poběžíte do práce a pak úplně stejně budete potřebovat sprchu. Startov navíc platí zaměstnavatele až 80% účastníků, tak do toho pojďte taky. Je to skvělý. A za chvilku už opět s Kubou Urbanem.
1: Do práce na kole s Hit Rádiem City. Šlápněte do toho s námi. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
13: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: práce na kole s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne z pražských Holešovic. Opět se chystá ta chvíle, kdy se přepojíme za Kubou, který překvapivě ještě stále může, i přesto, že vozí naše hosty pěkně s sebou na tom kargokole, tak věřím, že i ten poslední rozhovor ještě Kuba udýchá. Kubo, je to tvoje.
0: Do práce na kole s Hitrádiem City. Posloucháte první živé vysílání spoza řidítek v Praze. Šlape Kuba Urban.
2: Takhle, já jsem slyšel ty invektivy, Kačenko, jo, jak jakože nemůže, jako já mám energie na rozdávání, zrovna jsme si říkali, že bych klidně vyrazil dneska ještě úplně bez problému na Karlštejn. Uvidíme, co se po 12. hodině bude dít, že, přátelé. Nicméně, Martin Šnobr, šéfredaktor magazínu Městem na kole, je můj další host. Martine, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
2: Jak se máte, Martine?
3: Mám se skvěle, přijel jsem na kole, slunečno, ideálka.
2: Jo.
3: Je tady zaparkovan mezi těma sdílenýma.
2: Jo, jo, dobře. Tak, Martine, já mám na vás jako zásadní otázku, která mě strašně zajímá. Máte auto?
3: Nemám auto.
2: Chcete auto?
3: Zatím jsem v životní fázi, že nechci, ale mám normálně řidičák a když je to potřeba, tak jedu autem.
2: OK.
3: Nebo si půjčím a tak.
2: Takže jako stane se situace, kdy potřebujete využít auto a je třeba do centra Prahy.
3: Stane se to. Bydlím v centru Prahy, takže když třeba stěhuju, tak okay. Občas se to stane.
2: Na kole se stěhuje trošku hůř, to je pravda.
3: Jo, větší věci už hůř. Hele, nemá člověk kargokolo nějaký velký.
2: My jsme teď u lávky Holka, není to tak dávno, co se tato lávka mezi Holešovicemi a Karlínem otevřela. Tak jak moc to z vašeho pohledu usnadnilo rozvoj toho cyklofenoménu tady v Praze?
3: Mm-hmm. Tak lávka Holka je takový zázrak, protože když se podíváme, tak tady chodí spoustu lidí a předtím to spojení vůbec neexistovalo a ty lidi vlastně se dopravovali úplně jinak a najednou se vytvořilo to spojení a je tady jako neustálej ruch lidí, takže jako dopad to mělo obrovský a je to vidět i v číslech, že najednou se jako vytvořily cesty, které dřív vůbec nebyly a ty čtvrti Karlína Holešovice se najednou propojily.
2: Je tu víc lidu.
3: Je to víc lidů a víc lidí asi chodí pěšky a víc lidí jako třeba jde do práce nebo z práce pěšky nebo jedou na kole, takže to byl jako skutečně spouštěč
2: tak.
3: Dopravy.
2: Tak, my teď uděláme, protože my jsme ještě nevyjeli, jo, tak my uděláme takovou předstartovní forsáž tady. Držíte se, Marťas?
3: Držím
2: jo?
3: se.
2: Jo, nohy na stupátkách potom, ať vyvažujete. Jasně. Dobře. Tak zatím nám z toho nikdo neupad, tak nedělejte ostudu, jo?
3: Jasně.
2: A šlápneme do pedálu. 3, 2, 1. Oh!
3: Super.
2: Já nevím, jestli vám to mám říct, ale se suverénně nejtěžší teda.
3: Jo, to asi jsem,
2: z těch dnešních hostů. No, Holka to je jedna jako spojnice zásadní, ale teď se nám otevřel Dvorecký most, který je samozřejmě pro pěší, cyklisty a taky městskou hromadnou dopravu. Takže, Martine, byl jste se už po Dvoreckém mostě projet?
3: Jasně, už jsem to asi třikrát i jsem to využil jako dopravně, že když se člověk Alvým břehem, tak je to super sport na Smíchov.
2: OK, a jak se vám líbí, mimochodem, třeba architektonicky a tak, anebo třeba, je tam třeba ještě něco, co by se teoreticky pro cyklisty mělo třeba zlepšit?
3: Jako architekt se mi to líbí, jako, že je to takové ucelené dílo a jsou tam i umělecká díla a všechno dohromady krásně udělané a ještě se můžou Pražané čekat zhruba za rok, že se tam otevře na obou stranách takové předpolí s uměleckými díly.
2: Tak Martě, konce držte, já se budu snažit otočit.
3: Jasně.
2: Klidně něco říkejte, nejste tolik vystřenej.
3: Takže tam budou dvě předpolí s uměleckými a budou tam lampy z celého světa a myslím si, že je to takový, v němčině se říká Gesamtkunstwerk, že je to super a z hlediska cyklodopravy je to za mě nejslabší, protože tam původně měl být oddělený cyklopás, který by znamenal, že se nemusím pohybovat ani mezi tramvajemi, autobusy, ani mezi pěšími, ale nakonec se rozhodlo těsně před otevřením, že se zruší. Aha. Takže je to takové nešťastné a vznikají tam trošku konflikty, protože pěší nadávají někdy, že se nemá jezdit po chodníku, i když se tam může jezdit po chodníku, a tramvajáci zase nejsou jsou trošku naštvaní za to, že se tam lidi v uvozovkách motají.
2: Přímo v okolí těch zastávek.
3: Přímo v okolí zastávek a kolej.
2: Tak, máme před sebou posledních, přátelé, pár desítek metrů. Teď jsme se vyšlápli přímo na holku, ze které je teda krásný rozhled. Když jste architekt, protože vy studujete architekturu, mm-hmm. jo? Mm-hmm. Tak vy už vlastně třeba při těch návrzích, tak už pracujete trošku i s tím, že je vaší oblibou cyklistika? Třeba snažíte se tam nějak zakomponovat?
3: Určitě, ať už dělám urbanismus nebo architekturu, tak se snažím vždycky i trošku motivovat spolužáky, aby když navrhujeme třeba okolí těch domů, tak aby to bylo ohleduplné i k těm, co se pohybí na kole. Třeba pomocí minimálně doplnění parkování na kola a cyklostezek a vlastně i chodníků, který jsou pohodlný a bezpečný na chůzi.
2: A já se ještě zeptám na jednu věc, která mě trošku trápí, a teď jako chci váš pohled, jo, protože když pojedete do velkých metropolí v Evropě, tak tam samozřejmě cyklistické podmínky jsou trošku lepší. Ale dost často tam vidím takový jako vehikly, takový starý kola, na kterých se jezdí. Zatímco tady u nás, a budu konkrétní tady v Praze prostě, mm-hmm. to jsou samý karbonový kola, kola za 70 tisíc, 80 tisíc. Nepřijde vám to taky tak?
3: Je to tak a ukazují to i prodeje kol reálně, že Češi, ačkoliv jezdíme míň po městech, nebo minimálně v Praze, jsou města, kde se jezdí víc, tak ty kola máme novější a dražší a i proto se často lidi bojí s nimi jezdit po tom městě, protože je nechtějí parkovat a tak. A v těch západních městech vidíme, že se lidi radši koupí jako levný kolo z bazaru a jezdí s ním a pak se o ně nemusí bát a vlastně jezdí i častěji, protože je to jednodušší. A já třeba mám taky sám takovou jako plečku, se kterou jezdím po sousedství a... No a je to super.
2: No, už tam tady tleskali, přátelé, protože my jsme přejeli lávku holka a teď už jsme vlastně v Holešovické tržnici, já se tady otočím. Ještě, Právě. Kačenko, slyšíš nás?
1: No jasně, já tady na vás čekám, abyste mi ujeli.
2: Tak prosím tě, vyvolej mexickou vlnu, tady s Martinem už jsme, přijedeme ještě jednou, jo?
1: Tak já tady trošku nahypuju ten obrovský dáv, to je tady asi 8 tisíc lidí aktuálně.
2: Jasně, samozřejmě. Tak a teď už to chce, přátelé, že my jsme v cíli a my jsme to zvládli. Jediné vysílání zařídítky v hlavním městě, já jsem to přežil. Přátelé, dobrý den.
3: Dobrá práce, řidič.
2: Tak, děkuju moc krám, Martine, jste skvělej, děkuju moc.
3: Super,
2: tak, moc. Přátelé, děkuju vám všem, kteří jste dneska poslouchali 937 Hit Radio City. Kačí, mám jít za tebou?
1: Ne. Můžeš, nebo tam zůstaň možná stát, já tě cítím až sem.
2: Tak, díky moc, byli jste skvělí. Samozřejmě všechny výstupy, včetně mých několika dopravních přestupků, bude na sociálních sítích Hit Radio City. No, díky všem hostům, bylo to skvělé a takové lepší škuntálie my děláme neustále. Takže já se loučím teď už, ne? Nebo bude nějaká oslava, Kači?
1: Bude, neboj se, potom dostaneš vodu neperlivou.
2: Vodu?
1: Za ten výkon.
2: Tak jo, přátelé, díky moc, jezděte do práce na kole, je to velká zábava. Děkujeme a my se loučíme z Hit Radio City a poslouchejte i nadále. Ahoj!
3: Ahoj.
0: Do práce na kole s Hit Radio City. Šlápněte do toho s námi.

0: Jste na kole s Hitrádiem City. Vyměňte s námi kolony za kola.
1: Krásné dopoledne všem z pražských Holešovic. Díky, že jste u toho byli s námi, protože tohle byla opravdu naprosto unikátní situace. Už je tady Kuba se mnou v klidu, ve stoje.
2: Kritický moment to byl.
1: Jak se cítíš?
2: Já jsem to čekal horší, takže já jsem v noci špatně spal, měl jsem noční můry a říkal jsem si, co všechno se může stát, ale jako super to bylo, bylo to velmi příjemný, počasí nám přálo a ono vlastně, když máš krásný počasí, všechno se dělá jako o dost s nás, nohy mě za stolik nebolí, jako správný cyklista jsem si prostě vždycky dal turbo, takže bez problémů jezdil jsem na ten pátý stupeň, který vám pomáhá nejvíc, takže jsem jako úplně vlastně v pohodě a až na konci už. Jako nejhorší je na tom kole držet jako rovnováhu, protože tam nejste sami, jo? To znamená, že jako musíte se sladit s tím parťákem a nejlepší je, když parťák prostě se nehejbe vůbec. To je samozřejmě ideální a když potom jako někdo vypráví a má gestikulace, ono vás to celkem rozhodí, takže tak.
1: Měl jsi strach o ty hosty?
2: Oni měli sami o sebe strach, teda myslím, dost velký Filip Mašek mi přišel k tomu kolu u zoologické zahrady a říká, vážně, tady na tom? A říkám, jasně, bez problému, všichni to zvládli, tak se nestěžuj. Takže já jsem zas takový strach neměl, my jsme jezdili jsme pomalu, jo, aby to bylo jako příjemný, ale oni se vystresovali dost sami. Takže.
1: Poslední otázka, dal bys si to znova?
2: Dal bych si, pojďme jet delší okruh.
1: Spolu pojedeme na tom do rádia?
2: Pojďme klidně, jako úplně bez problémů, pojďme vysílat jako klidně z nějaký delší trasy, pojďme si udělat nějakou ještě jako větší problém, který prostě vyřešíme a který přinese posluchačům nějaký nevšední zážitek. Já jsem jedině pro, to znamená, já budu vysílat prostě kdekoliv, kdykoliv.
1: Výborně, my to máme zaznamenané, to je velmi dobrá zpráva pro vás, milí posluchači, protože pošleme Kubu do nějaké další bizarní situace. To bylo z pražské holešovické tržnice úplně všechno, díky, že jste u toho byli a další šílenost zase brzy.
2: Ahoj!
0: Do práce na kole s Hitrádiem City. Šlápněte do toho s námi. Hitrádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle

0: Čas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
7: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
8: Ahoj, tady Tomáš Klus, moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
9: Jízdy na bobové dráze.
7: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
9: Soutěže.
7: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
9: A koncert Tomáše Kluse.
7: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
9: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
7: nhr.cz.
1: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
10: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
11: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
11: Hit Radio City.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.
13: Hit Radio. Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Příjezd do Prahy od Průhonic až po Chodov v přerušované koloně, také sjezd z D1 a část Pražského okruhu na úrovni Jesenice směrem k letišti. Tady počítejte se silnějším provozem a více auty. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
6: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
2: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%, informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Teď se ještě podíváme k nám. Slavnostní zahájení dnes ráno v Holešovecké tržnici otevřelo květnovou část výzvy Do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. A vyrazit můžeme také pěšky nebo pražskou MHD. Akce má motivovat právě k udržitelné dopravě a účastníkům přinést do života více pohybu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: V průběhu odpoledne proměnlivá obloha, místy polojasno, ale také postupně oblačno zataženo. Objevit se mohou slabé přehánky, k večeru dokonce i bouřky, teploty do 25.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: 12 hodin, 2 minuty, úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývají jenom 2 dny. Taky máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hitrádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
8: Hitrádio City.
7: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990, Madonna a Vogue na Hitrádiu.

0: Jak by řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nemyslím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď se musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění, jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady. Je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání. Kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy. Možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tady partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kódy, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Je to krásný být na střední škole, ty možnosti, fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45. Na Hit Radio. Rok 81.

0: Kdy posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
1: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jakými jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí. A protože jsme měli základní školu, vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích, prapodivně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě proto, že si člověk jako říká, tak a tohle jsou lidi, kteří nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv. Tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to sunshine!

0: Ano, slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele. Vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále. Ale pozor, jo. Za prvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu. My jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohlo jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlej. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli se školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777-937-777 nebo posílejte hlasovky.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
14: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hormann.cz.
13: Herman. Jistota na celý život.
15: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq.
1: Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
19: První probuzení na moři?
20: První selfie s delfínem.
21: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
22: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
23: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Miraj. Novinka, vzpomeneš si ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A my vzpomínáme na Hit Rádiu na písně, které jste měli nejraději na střední škole. Já jsem chodil na střední v letech 2.1 až 2.5 a za nás tenkrát frčel

maturitní přetančení, jo? Na maturáku. Slavnostní přetančení. Tak, no a jaké to byly vaše hity? Ptal jsem se, dostal jsem odpověď na čísle 777-937-777. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles a bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: Krásný hit rádio, když si diktujete muzikovi. Eagles, Hotel California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na hit rádiu, když je ten prodloužený víkend retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica s hitem Mandolína, a když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky mladej, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladej pořád jsem, ale peníze netisknu. Zdravím. Dobrý, tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma, budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění ty budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaní šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: holky. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
4: Já jsem si říkal, jestli tam dělá místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Scatman!

Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
9: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na úrovni Ruzyně počítejte s více auty směrem do centra. Popojíždíte také D1 na úrovni Průhonic, a to minimálně 5 až 7 minut. Pražský okruh hlásí více aut na úrovni Jesenice směrem k D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Májové dny v online shop.cz.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
1: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly, oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 000 korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
8: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
0: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám. Ještě v průběhu odpoledne až do 18. hodiny najdeme na Václavském náměstí v jeho spodní části stan proti melanomu. Odborníci nám tady zdarma zkontrolují znamenka nebo pyhy. Letošní kampaň 20. ročníku akce připomíná 5 nejčastějších mýtů, které ohrožují naše zdraví, a to zejména v souvislosti s rakovinou kůže.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: V průběhu odpoledne proměnlivá oblačnost, místy polojasno, postupně oblačno, zataženo. Objevit se mohou lokálně bouřky nebo přehánky, teploty kolem 25 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Story Karty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem 1 hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. Odpoledne. Tak jo, je to slovo, který neexistuje, stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Unter lieben langen Globen, taky to nic neznamená.
1: Hit Radio City.
7: Unter lieben langen Globen.

0: Naše aktuální novinka na Hit Radio Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tady SMS-ky pro rodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMS-ky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMS-ku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMSku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Surikarty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMSka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMS-ce, kde je použito tedy c místo 2z, vypadalo prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit. Když ještě jednou to bylo napsáno. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu. Už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuju za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMS-ka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: City.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

0: Je to hezký. Je to hezký. Atmo Music, Anděle na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce nebo nedej bože o víkendu neměli okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikulovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože ho zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo? Najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom proto, že pokud jste poslední dobou opravdu udělali nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Xindle X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: čerstvé, chutné, farmářské. Od pečiva po stejky ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
15: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
16: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
15: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
17: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio s Hitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří, protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Radio, protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show, tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, a nebo už prostě jenom nemůžete, i přesto, že jsme teprve v úterním pracovním zátahu a stejně tak jako Evanescence toužíte po někom, kdo vás přinese zpátky k životu v této písni, tak naše odpolední show to přesně udělá. Jo, to je taková naše resuscitace pro vás, která vás vezme zpátky k životu.

0: Alex Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2, průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3, plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
9: Tak co, našla jsi něco?
10: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
9: No jo, tady jich jako po dešti.
11: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
12: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
13: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
16: Březová. Znáte legendární resort Březová? Březová.
17: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová.
16: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
18: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
19: Hit Radio.
20: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
21: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residencevogelsang.cz.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Divokej byl a čmelák. Tady u nás na Hitrádiu se proletěl po rozkvetlé louce ještě předtím, než nám začne pršet v Česku. Je 13 hodin 54 minut, za chviličku nejnovější zprávy, do té doby ještě například Rosé, Bruno Mars nebo Vanessa Amorosi.

0: Bruno Mars na Hit Radio jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na úrovni Ruzyně počítejte s více auty směrem do centra. Popojíždíte také D1 na úrovni Průhonic, a to minimálně 5 až 7 minut. Pražský okruh hlásí více aut na úrovni Jesenice směrem k D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýjte si ruce. A přechází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes se chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
12: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvají prostě jak v té psychické náročnosti, tak i v té fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
1: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám. Praha zakáže kamelotům prodej tiskovin v památkové rezervaci. Úpravu schválili radní. Důvodem je to, že prodej časopisů zneužívali často takzvaní deštníkáři, kteří turistům nabízejí zážitkové jízdy autobusy. Město už loni ze stejného důvodu přijalo vyhlášku, která zakazuje v centru metropole finanční veřejné sbírky.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: V průběhu odpoledne proměnlivá oblačnost, místy polojasno, postupně oblačno, zataženo. Objevit se mohou lokálně bouřky nebo přehánky, teploty kolem 25 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hitradio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Alespoň si tedy meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádání v dnešní době, tak Vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hitrádia na čísle 777 937 777.

Poetika na Hit Radio, chviličku před čtvrt na tři. A teď pozor, jste ženatí? Nebo vdané? Nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať vám za to, že teď posloucháte Hit Radio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď se mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku, jestli opravdu mají odborníci pravdu, jestli to je 32% chlapů, jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy, a jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment, a nebo naopak to bylo prostě v tu nejméně vhodnou chvíli, a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady, telefon číslo známe, můžete psát zprávy, anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři, máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777, a když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

Skryt s hitem Superheroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu. A když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky, takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný, ok. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla upatlaná, upocená, žíznivá a ani nepoklekl, že ho teda jako bolí koleno, ale teda omlouvá ho, že to bylo v mé milované Vídni a hned potom mi koupil studené pivo. Tu sklenici mimochodem máme doteď doma. Takže i tak to bylo krásný. Míša. Dobrý, to já jako rodilý Plzeňák oceňuju, žádost o ruku pivem, super, akorát ten půl litr jste tam krásně museli teda. No další, ahoj, žádost o ruku od manžela, bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termíny na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Ty tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

0: Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše: ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihlo. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho o ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo. My jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju, máš svatozář. Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze, opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku, dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě? Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít. Chtěl jsem říct jednu věc, nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží, jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svýho života. A nebo manželství.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yes, so!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak ho nem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na firmanazážitky.cz.
14: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Herman. Jistota na celý život.
16: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos, vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
17: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Álvaro Soler na Hit Rádiu, vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli na Gáno, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z devadesátek, nejenom z milénia, ale taky z osmdesátek a sedmdesátek po celý tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu kabáti Colorado a devadesátky.

0: is falling down.
1: Leone na Hit Radio s hitem Don't Worry, tedy nedělejte si starosti, buďte v pohodě, přesně, starosti hoďte za hlavu. Pokud nevíte jak, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 hodin vás čeká taky naše odpolední show a ta vždycky dokáže zahnat strasti života jako v co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15 a 18 a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hit Radia. Tak se smějte.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku

0: co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
15: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
16: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích projíždíte ve větší koloně a s delším zdržením na příjezdu z D1 na Pražský okruh na úrovni Jesenice. Tady se tvoří kolona na 10 až 15 minut. Popojíždíte také na Štěrboholské a na úrovni Štěrbohol dál směrem do centra nebo přímo centrem metropole. Tady se na stěžení křižovatkách zdržíte kolem 7 až 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
0: On air,
6: online
0: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha si tento týden znovu připomíná květnové povstání pražského lidu. Události si nově můžeme projít i v mobilu. Pomáhá s tím aplikace s mapou barikád a pietních míst. Pokračuje mluvčí Prahy Tadáš Provazník.
7: Díky této unikátní interaktivní mapě mohou Pražané zjistit více o pietních místech v okolí svého bydliště i celé Prahy, uctít památku padlých a symbolicky v úvozovkách zapálit online svíčku u pomníčku. Mapa zároveň obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících,
1: jako je například přesná adresa nebo fotografie z archivu Vojenského historického ústavu. Evropa jako úkol. Konference s tímto názvem začala na Pražském hradě. S úvodními projevy vystoupili prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Dvoudenní akce se zabývá tématem evropské bezpečnosti a obranného průmyslu. Zítra program pokračuje v Umělecko-průmyslovém muzeu. Naši tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Američanům v O2 aréně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu. Předprodej vstupenek začne ve čtvrtek 28. května ve 2 odpoledne, a to v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
0: City Extra.
1: V Muzeu literatury se dnes uskuteční vernisáž Lustig, svědek rozvratu lidskosti. Připravena je ke stému výročí jeho narození. Výstava představí literární dílo Arnošta Lustu, Stiga, spisovatele, novináře a svědka holokaustu, jako svědectví nacistické genocidy. Veřejnosti se pak otevře zítra a potrvá do 19. července. Dnešní odpoledne zůstává zatím polojasné, ale postupně čekáme přibývání mraku, zatažená obloha na večer nebo později v noci pak přehánky nebo intenzivnější bouřky. Aktuálně teploty kolem 25.

0: Krásné úterní odpoledne vám všem, je tady s vámi Kateřina, je tady s vámi Vincent, ahoj Vincente.
1: Ahoj Káťo, ahoj milí posluchači, ahoj Dominiku, který se flákáš někde u hotelu na pláži.
0: Strašný, ba, bez tak tam mají hnusně.
1: Má průjem, jsem slyšel.
0: Výbor, tak nám to hezky začíná. Dámy a pánové, my budeme dneska hrát na Barrandov. Hrajeme tím směrem, protože tam je Praha 5 a tam bude divoko. O tom se dnes ještě budeme bavit. Máme něco k Barrandovu?
1: Tak on se tam natáčí pro nějaký francouzský film, který se jmenuje Vlkodlaci a hledají komparzisty na svatbu. Takže pokud vás chce někdo sežrat, chcete, abyste hráli ve filmu Vlkodlaci, tak prosím, běžte tam. Je to potom někde se natáčení na hradě.
0: Tak skvělý.
1: Já myslím, že jako parádní možnost se stát celosvětovou celebritou, ne?
0: Jo, a nechat se sežrat.
1: Nechat se, a já odcházím právě teď. Hit Radio City.
0: Ať jste happy, tohle je Pharrell Williams.

0: Krásné odpoledne z Hitrádia City, za námi skupina Kryštof a jejich Obchodník s deštěm. My jsme teda spíš rádi, že nám dneska dopoledne nepršelo, jo, kvůli našemu výletu, že jo, na kole do práce, což doufám, že jste slyšeli a byli jste u toho, jak Kuba Urban jezdil po Praze a zpovídal hosty, ale oni jinak mají být bouřky, Vincente, je to tak?
1: No slibovali to, já už jsem to svým kytičkám na zahradě nasliboval, řekl jsem jim, miláčci, nebojte, bude bouřka, krásně porostete a prdlačka.
0: Takže už to se zrušili.
1: No já jsem se koukal teďko na předpověď a vypadá to, že zítra nakonec teda bouřka nebude. Dneska mělo pršet, neprší. Zítra měla být bouřka, možná bude jenom pršet. Proč nám lžou?
0: To je hustý.
1: Ovce jsme normální toho systému.
0: Ne, jako je fakt, že řekla bych, že tomu, že bude teplo, věřím spíš vždycky, než tomu, když mi říkají, že bude pršet. A proto taky vždycky zmoknu teda.
1: Ale ta bouřka je tak nádherná věc, to je tak magická, jako eterická možnost procitnout ve vlastní duši.
0: Jako pokud ti to zrovna nezničí třeba auto kroupama, tak jo, souhlasím.
1: Ano, anebo pokud nedostaneš ránu bleskem. Ale víš co, ano. Já bych se obětoval dneska.
0: Normálně bys šel chytit blesk?
1: Normálně bych šel chytit blesk.
0: Myslíš, jako, že by se ti rozsvítilo? Pak,
1: ne, nebo? Já mluvím o nějakých časopisech, aby mě vyfutili třeba.
0: Vincent je jediná blondýna, která se blesků nebojí.
2: Nemojím.
0: Další hity před námi, za chvilku One Republic, teď Ella Henderson a Rudimental.

0: Counting Stars a One Republic, posloucháte Hit Radio City, hezké úterý. S vámi Vincenta Kateřina a máme tady jedno hezké výročí. Vincente, takové už velmi staré výročí, bych řekla.
1: Ty máš narozeniny?
0: Týká se to roku 1627, ale děkuju tím pádem.
1: No, pár let jsem se strašně nestrefil. No.
0: Já myslím, že naši posluchači už budou i tušit, protože právě 5. května 1627 se v Praze konalo první hudební vystoupení na lodích u příležitosti přenesení ostatků svatého Norberta do strahovského kláštera.
1: To je hezký.
0: A jsou to vlastně svatojánské slavnosti na Valis, který se konají každý rok.
1: A to se dělá doteď.
0: Ano.
1: Takže doteď já můžu jít a uvidím na krásnou hudbu na řece, ještě to bude mít nějaký jako hezčí význam, než
0: přesně
1: jenom tak.
0: Přesně tak. A pozor, letos vlastně se to koná 15. května, což je za 10 dní. Opět nádherný barokní koncert a atmosféra té Vltavy, prostě neskutečná atmosféra.
1: A odkaď to můžu vidět teda?
0: No ideálně objednat si lodičku, to můžeš, což je samozřejmě ještě lepší být přímo na té vodě. A kdyby náhodou vás to třeba nebavilo, což se asi nestane, ale tak můžete koukat třeba na nutry kolem Vltavy.
1: A ty mají taky koncert?
0: Jo, je to víc takový škrabavý kousací zvuk, no, ale
1: jasně,
0: taky.
1: Ano,
0: ale
1: taky.
0: Zní to. Zní to.
1: Dobrý,
0: tak jo.
1: Jaký Bůh spořil. Hit Radio.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: forget you. Další letní odpoledne na Hit Radio City, Fast Boy a Topic za námi. A my se vydáme do mraku. Do mraku, ne, naopak dolů, do metra Linky D. Prosím vás, máme nečekaný objev a poměrně vlastně vzácný objev, protože tam našli skamenělinu zcela nového druhu, pravěkého členovce, který žil údajně před téměř 448 miliony let.
1: Co je členovec? To je člen nějaké strany nebo nějaké skupiny?
0: Ne, to je takový, jako já hodně to zjednoduším, tohle je údajně něco jako skříženec pavouka s trilobitem. Jo, a pozor, ještě horší, mám nějakou schránku.
1: Takže ještě ani jako nic nevydrží v tom životě.
0: Jo, jo. A přesto se zvládla ale otisknout do nějakého šutru.
1: To je neuvěřitelné. A mají pro něj jméno už?
0: Jo, mají. Prosím vás, jmenuje se Suma Spislabutaj.
1: Proč ne Metrodus třeba?
0: No jako ono Metrode? Totiž, takhle, objevil ho totiž pan Labuťa. Ano, tak tam je to Labuťaj.
1: Myslím, že tě objeví prostě nějaký pán a jmenuje se Labuťa a musí ale, to podle tebe pojmenovat.
0: Ale je to moc hezký, protože pan Labuťa ho navíc věnoval stále expozici Národního muzea, takže no. Se tam na to můžeme podívat. A hlavně je to důkaz toho, že mimo jiné, že tyhle ty věci žily i tady u nás, což údajně nevěděli. Hmm. Takže je to jako zásadní objev. No a navíc je to v podstatě takový prapražák.
1: Je to prapražák, ano. A myslím, že Labuťa tím dokázal i něco jiného. Dokázal svý manželce, která mu řekla, ty nikdy neobjeví žádného pravěkého členovce.
0: A on
1: řekl, mám ho!
0: Je to Suma Spis Labuťaj.
1: Já ti to říkal.
0: Činasky právě teď, hezké odpoledne.

0: Profesor Green a Emily Sandé, posloucháte Hit Radio City, krásné úterní odpoledne, 15.40, a to znamená jediné. Čas na jednu velmi zbytečnou informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Existuje oficiální studie toho, jak dlouho trvá, než projde spolknutá hlavička z lega trávícím traktem. Průměrně 1,7 dne.
2: No tak si ještě den počkám, no.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: 15 webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Májové dny v onlineshop.cz.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kdeco. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
9: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd v zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku zelčím připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
8: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
9: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
8: A co další volnočasové aktivity?
9: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
8: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín CZ.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
11: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent

0: End of the World, to je Miley Cyrus, féteru Hit Rádia City těsně před 16. hodinou. Za chvilku Mirai nebo Elton John, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servise z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu, na trase Modletice Ruzině kvůli nehodě počítejte s kolonou vozidel. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, probíhají odklízecí práce. Kbelská, tady opatrně kvůli havárii osobního auta popojíždíte směrem z Prahy ven. A Lehovecká ulice, tady se zdržíte kvůli nehodě dvou osobáků, průjezd zvýšenou opatrností a popojíždění kolem 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Ráno a dnes a dopoledne jsme společně odstartovali květnovou část výzvy do práce na kole. Určené je pro týmy jednotlivce, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má zároveň motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dodat více pohybu a duševní pohody. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy dál probíhá frézování vozovky. Už několik dní způsobuje výrazné kolony na příjezdu na letiště Václava Havla. Zdržení se může projevit i na okolních trasách. Letiště na síti X doporučuje vyrazit s dostatečným až několika hodinovým časovým předstihem, a to bez ohledu na směr. Horská služba na Šumavě eviduje první případy ušknutí zmíjí obecnou. Muž se s hadem setkal na Modravě. Záchranáři ho převezli na ošetření do nemocnice. Ten samý den došlo minimálně ke dvěma dalším případům.
6: City Extra.
1: Planetárium Praha otevírá novou expozici Meteority, kronika sluneční soustavy. Nabídne blízké interaktivní setkání s autentickými meteority a představí příběh vzniku a vývoje sluneční soustavy. Pokračuje mluvčí Anna Chvátalová.
8: Součástí expozice bude také interaktivní kiosek s AI avatarkou, která odpoví na otázky týkající se meteoritů, jejich původu, složení i významu pro vědu. Výstava také nabídne interaktivní simulátor dopadu meteoritu.
1: Výstava v Planetáriu Praha je k vidění zdarma. A postupně přibývání mraku na zataženo, k tomu se může přidat slabá přehánka nebo lokálně i intenzivnější bouřky. Teploty se zatím drží na 25 stupních, zítra odpoledne budou mírnější, do 22.
6: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Rádia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Krásné odpoledne do celé Prahy, okolí, 2 minuty po 16. hodině. No, máme tady jedno varování pro bezohledné řidiče. My už jsme říkali, že na Praze 5 to budete divoký.
9: Dostanou pěstí nebo?
0: Ne. Magistrát dneska totiž povolil radnici 5 lov divokých prasat na dalších nehonebních pozemcích.
9: Takže pánové v BMW, pozor, pozor.
6: Hit Radio City.
0: Miraj a tenkrát do vašich uší právě teď.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: Elton John a Dua Lipa na Hit Radio City, s vámi Vincent a Kateřina. Vincent, je důležitá otázka, měl jsi poslední zvonění, dělali jste?
1: Takový to, že jako hurá, končí škola.
0: Vybíráš prachy od ideálně i náhodných kolem jdoucích.
1: Na maturitě. Nebo ne, ještě dřív se to dělá?
0: Ještě předtím, no.
1: Jo, tak to jsme neměli.
0: To jste neměli. Já jsem ho zažila teda párkrát ve Strakonicích na Gimplu, ne za sebe, ale za všechny ostatní maturanty, takže jsem vždycky přišla domů pomalovaná rtěnkou, liháčem a
1: proč já jsem
0: a tak
1: to neměl?
0: Dále.
1: Můžu ještě někam?
0: Jo, já vymyslíme, máme poslední zvonění Hit Radio City, to je v pohodě. Každopádně teď je to v plném proudu, tyhle poslední zvonění. A co je jako zajímavý, protože dřív to bylo vždycky, že přesně si uprosil lidi drobný nějaký a tak dále. No a doba se posouvá a na Twitterech a tak dále se normálně shromažďují příběhy lidí, kteří takhle šli kolem maturantů a říká, hele, já nemám drobný, to je v pohodě, máme QR-ko.
1: To se děláš stranu, takže ne. Normálně digitálně. Proč ty šmejdi malí rovnou neudělají to, že to prostě jenom postnou jako někam na Instač
0: jako a řeknou, přispějte nám
1: hej,
0: na maturitu.
1: Pošlete nám prachy. Ale teď je květen, proč jim teďkonc někdo přispívá na poslední zvonění, teď to je až v červnu, ne, na konci?
0: No tak jako oni budou mít, že teď už maturujou, budou mít za chvilku odmaturováno a pak se jdou popít. A na to se vybírají ty peníze.
1: My jsme před maturitou nevybírali, ale platili učitelům, aby jsme se k té maturitě dostali.

0: který zněl mimo jiné ve filmu Divoké kočky Lean Rhymes právě teď na Hit Radio City. S vámi Vincent a Kateřina. A my jsme dneska v dopoledním vysílání měli mimo jiné jako hosta Filipa Maška z Pražské zoo, mluvčího, a on nám prozradil úplně čerstvou novinku, že se tam teď narodili nový kapibary malinký.
1: No, oh. Jak vypadá kapibara? To jsou takový ty syslíci trošku, ne?
0: No, takový malý, takový.
1: No, běžte se podívat na ně.
0: Každopádně, já tady mám jednu takovou story z jedné zoo ze světa. Tam totiž se s návštěvníkům stala hrozně hezká situace. Maminka vidří přichází k tomu sklu a těm návštěvníkům ukazuje svoje vidří miminko. Jo, takže hrozně hezký moment, všichni dojatý. A v tu chvíli přišel vidří tatínek a přišel jim ukazovat kamínek. Ahoj, tady mám kámen.
1: To se stalo přesně u nás doma, když včera si pozvala moje přítelkyně kamarád.
0: Ukazovat kamínek. Ahoj, tady mám kámen.
1: To se stalo přesně u nás doma, když včera si pozvala moje přítelkyně kamarádku k nám na zahradu, aby jí vlastně jako

0: opravdu.
1: Výborně, když jsme u té zoo, dámy a pánové, celý týden v nepoužitelných soutěžíme o rodinnou vstupenku právě do pražské zoo, takže zadarmo na mláďata kapibar.
0: Na kapibara, pan Vidra může soutěžit, taky pan herec Vidra, ukázat nám kámen.
1: Přesně tak, jediný, co musíte udělat, je odpovědět 10krát špatně na naše otázky. Vincent to hlídá, jak přísně?
0: No, tak jako středně.
1: A pokud chcete, tak napište právě teď 777-937-777, jsem nepoužitelný, jednou z vás vybereme a jdem na to.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
1: Snížíme o 2 stupně.
0: Bod 2, průvan.
1: Dáme ručníky mezi okna.
2: Výborný návrh.
0: Bod 3, plíseň.
1: Vydrhnout, přetřít.
3: A co udělat rekonstrukci?
2: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buřinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
5: Tak co, našla jsi něco?
6: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
5: No jo, tady jich jako po dešti.
7: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
8: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
11: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
12: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: potisk trička, byla CZ.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
16: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Novinka v našem éteru, ale Farbena Baby Goodbye. Krásné odpoledne všem a uvidíme, jak moc nepoužitelné.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Dnešním kandidátem nejen na toho nejnepoužitelnějšího, taky ale na výherce rodinné vstupenky do pražské zoo je Kuba. Kubo, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, ahoj, mám se skvěle.
3: Nazdar, Kubo, ty seš Pražák originálně?
2: Jsem Pražák originálně, no.
3: Takže seš bytovej.
2: No, teď zrovna v rodinném domě, ale původně bytovej.
3: A seš zahrádkář?
2: Jsem.
3: A štve tě, že nebude bouřka?
2: To mě neštve, to mě nevadí.
3: Tak co jsi zahrádkáře? Jsi nepoužitelný zahrádkář.
2: Že jo, já se taky říkám.
0: Tak to vlastně splňuješ to, co po tobě chceme. Kubo, čeká tě 10 otázek. 10krát musíš špatně odpovědět, nesmíš 2krát odpovědět stejně a musíš být hrozně rychlej.
2: Jasně, tak jdeme na to.
0: Ready? No tak jo. Tak jo, spouštím stopky právě teď. Jak dělá žížala?
2: Au.
0: Kolik prstů má ryba?
2: Jeden.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
2: Varšava.
0: Která řeka protéká Brnem?
2: Otava.
0: Kdo zpívá v kapele Rolling Stones?
2: Marek Ztracený.
0: Kolik vlasů má dět vševěd?
2: Sedm.
0: Jak se jmenuje lávka mezi Holešovicemi a Karlínem?
2: Márecův most.
0: Jak zní motorka?
2: Brum brum.
0: Doplň přísloví darovanému koni?
2: Nekoukej na nohy.
0: Kolik máš uší?
2: Sedm.
3: Stop! Kolik? Počkej, to mi neříkej, že se to stalo.
0: Tak moment.
3: To mi neříkej.
0: My jsme včera měli rekordní čas, 31:48.
3: A na to já jsem Kátě řekl, to už nikdo nikdy nepřekoná.
0: Kubo, aha, jaký máš pocit ze svého výkonu?
2: No, až na tu poslední otázku to bylo dobrý.
0: No, hele, máš 31:03.
3: To si děláš. Tak počkej, ale ještě si projedeme, ale ještě než budeme jo, jásat. Tam,
0: možná ti ještě Vincent najde nějakou chybu, jo?
3: Ještě si projedeme. Jak dělá žížela au? To je jako pravda, jo? Protože když rozkopneš motykou, potom kolik prstů má ryba? Ty jsi řekl jeden, což je pravda, protože rybí prst, to je to jídlo legendární. Kolik vlasů má dět vševěd? Ty jsi řekl 7, což je pravda, pokud by jel do levné kliniky na Turecku. A jak zní motorka brum brum? No, když na ní jede naštvaný medvěd, tak jo, ale dobře, ale já jinak ti řekl, hele, já bohužel, nebo naštěstí musím říct, že máme novýho rekordmana.
0: Jako hustý. Kubo, jaké je to pocit být rekordman v takovýchhle soutěži?
2: No skvěle, já když jsem to včera slyšel, tak jsem myslel, že to nikdo nedá.
3: No a ty jsi to dál, ale Kubo. Zahrádkář seš příšernej, ale na nepoužitelných seš úžasnej.
2: No tak paráda.
0: Kubo, tak prozatím gratulace. Pokud tě do konce týdne nepřekoná, což uvidíme, jsem sama mega zvědavá, tak by byla rodinná vstupenka do Praha, do Zoo Praha.
2: No tak paráda.
0: Budem držet pěstí, měj se krásně, ahoj.
3: Kubo, nazdar, taky, hodně taky. Dobrá práce.
0: Zítra to možná zkusím já vzhledem k tomu, jak mluvím.
3: Jo, půjdeš do Zoo.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Souhvězdí a skupina Hodiny, posloucháte Hit Radio City, krásné úterý. S vámi Vincent a Kateřina a Vincent si tady pouštěl nějaký video a mě by zajímalo, o čem bylo, pač z toho tvářil divně.
1: To byly zprávy, to video.
0: Aha.
1: Pamatujete si, milí posluchači a Káťo, jak jsem nedávno mluvil o robotovi, který v Číně ukradl nějakou, nebo ukradl nějakou paní, ukradl paní nákup?
0: No.
1: Tam byl robot, který si myslel, že ona ukradla nákup, tak on ho ukradl a zastavil jí vlastně. Nějaký jako hlídačský robot. No tak teďkon se to vlastně jako dostalo ještě dál, protože nějaký robot na školní přehlídce v Číně, samozřejmě zase, tak vypočítal špatně situaci a nějaká holka vlastně tančila a on si myslel, že ona má asi nějaký záchvat. A byl naprogramovaný k tomu, aby ji jako uklidnil. Tak k ní přišel a objal jí. Akorát, že ji objal robotickýma rukama, které jsou naprogramovaný k nějakému jakože stisku a držení.
0: No jasně.
1: Takže chudinka tančila, on k ní přišel, chytil jí, objal jí a vlastně začal jako trošku sexuálně obtěžovat.
0: Ty kráso.
1: Jako je to srandovní číst si robot sexuálně obtěžovaný. Ne, není to srandovní, jako v tom kontextu, jo, je to srandovní, když se nic nestalo. Ale představ si toho robota chudáka, který si myslí, že pomáhá a jde no, a obejme jasně. Tu holku, je naprogramovaný já obejmout tebe, ty no, smutná.
0: To je ten film, že jo, animovaný s tím Maxem, který je ten nafukovací robot.
1: Ano, a, no. Ano, tak už je to skutečný. A teď jo. Tady o něm v rádiu v Praze říkají, že je uchylák.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
9: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
9: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
9: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
9: nhr.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
12: No jasně, super.
11: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
12: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
11: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
12: Pánové na burger s trhaným masem.
13: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Legendární záležitost Liquido a narkotik v éteru Hitrádia City těsně před 17. Za chvilku Cyril nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Jižní spojka Baranďák a také Dobřížská před vjezdem do tunelu. Počítejte s 15 až 20 minutami v silnějším odpoledním provozu. Také příjezd do Prahy po D1 zhruba od Chodova. Tady vyjíždíte do kolony, která se rozjíždí až před Běchovicemi. Po pojíždění tak budete minimálně 20 minut. Silnější provoz stále zůstává v Ubeneckém tunelu směrem na Troju, také v oblasti kolem Motola, a to v Bělohorské a Karlovarské ulici, a pak na Pražském okruhu na úrovni Jesenice nebo ulice k Barandovu směrem k letišti a v opačném směru hned nad sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Starosto, mohl bys zase uspořádat nějaký zajímavý výlet?
6: Vezměte svůj klub nebo spolek do nejlepšího outdooru v Česku. Program s instruktorem i jídlo v ceně.
5: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Čeká nás prodloužený víkend a výluka metra. Soupravy nepojedou mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání, a to hned od pátku až do neděle. Důvodem je výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích linky C Florence a Vltavská. Zavedena bude náhradní autobusová i tramvajová doprava. Bezmála 17,5 tisíce řidičů odjelo loni z místa nehody, kterou sami zavinili. Při těchto kolizích 7 lidí zemřelo. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při kterých jsou obětí cyklisté nebo chodci. Povinnost zastavit a poskytnout pomoc má ze zákona každý účastník nehody. Velryba Timmy, kterou tým dobrovolníků vyprostil z Mělčiny na severu Německa a následně vypustil v Severním moři, je podle odborníků pravděpodobně mrtvá. Od sobotního rána nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu kytovce. No a naše tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Američanům v O2 aréně. Utkání se bude hrát 18. a 19. září, a to na tvrdém povrchu. Kapitán českého Davis Cupového týmu Tomáš Berdych.
11: Na O2 arénu mám jenom samý dobrý vzpomínky vlastně za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, tak se jim povedlo takhle zvládnout, tak by to bylo skvělý.
1: Předprodej vstupenek začne ve čtvrtek 28. května ve 14 hodin, a to v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Oblačno, zataženo, v průběhu večera i noci se může objevit přeháňka, také lokální bouřka. Teploty už klesají pozvolna na 22 stupňů. Zítra nás čeká ráno z 12 stupni a odpoledne 22 až 24 stupňů a opět více mraků a ojedinělé přeháňky.
12: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka.
13: Odpolední show Hit Radio City je tady.
12: Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Krásné odpoledne do celé Prahy. Máme tady úterý s vámi Vincent.
14: Ahoj.
0: A Kateřina, ahoj.
15: Ahoj.
14: Já myslím, že tě udělám, já nebudu říkat do rádia.
0: Tak dobrý, spíš mě zajímá, co uděláme s tou víkendovou výlukou, tak?
14: No, tak teď nevím, že to je celá červená, jsem teďko taky celý červený, nějaká výluka, je nám to konstrušku jedno.
0: Tak asi půjdem dál. Další hity pro vás právě teď vás rozhýbe Shakira a její Waka Waka.

0: Cyril a Stumbling, posloucháte Hit Radio City, přeju krásný úterý. S vámi Vincent a Kateřina. Já mám na Vincenta dneska jednu stížnost malou, ale on se obhájí určitě, protože já jsem mu chtěla pustit jedno strašně vtipné video. A možná to znáte někdo, animoterapie, moudrá sova, jo? A já jsem mu chtěla pustit prostě video, on řekl, nemůžu, nemůžu. Takže Vincente, obhaj se, prosím.
1: Já mám totiž něco, čemu se říká dopaminový detox. Protože jsem si uvědomil, že jsem závislý na obrazovkách, na seriálech, na počítačových hrách, na sociálních sítích a až moc čumím do telefonu. A všiml jsem si toho, protože ten život najednou vlastně mimo ty obrazovky začal být strašně šedej. A obecně jsem byl takový jako nešťastný. A teď jsem tady to všechno vyházel. A teď se mi vrací zpátky ta životní energie. Já teda moc nevím, co sní, jo, protože vlastně najednou dneska jsem se tady koupil skicák a z nudy jsem začal i Káťu tady skicovat, kreslit. Ten obraz se jmenuje Promiň Káťa, protože Káťa vypadala trošku jako transsexuálka. Vy to nevidíte, ale vy to dneska moc sluší. A já jsem jí namaloval s dvoumetrovou hlavou, no, ale nakonec jsem to upravila, je to docela hezký.
0: Takhle, na žalobu ta kresba není, takže v pohodě.
1: No, dobrý, no tak uvidíme, co se stane příště, až se budu nudit ještě víc.
0: Každopádně dopaminový detox, to je docela jako zajímavý nápad. Jak dlouho to chceš držet?
1: No, ono právě, aby to mělo nějaký smysl, tak se to musí držet třeba měsíc až 3 měsíce.
0: Ty krás.
1: Jo, protože ona spousta lidí má pocit, že si odloží jako sociální sítě, že se 2 dny nebudou koukat na Instagram a pak řeknou, no, on to nefunguje. Ale ono, aby se vám jako znova senzitivizovali, no to je slovo, pracuješ v rádiu na Vrátile, senzitivizovali ty receptory, tak to prostě trvá hergot dlouho a musíte se hlavně strašně nudit, abyste ten mozek vlastně jako donutili, aby znova ty receptory začalo obnovovat. Takže přátelé, pokud máte v plánu, léto je na to ideální chvíle. Já vám teda řeknu, že už po 3 dnech jsem udělal všechno, co jsem v doma chtěl udělat za posledního půl roku a vlastně dneska se koukám ven a říkám si, ty ten život je vlastně fajn.
0: Ty jo, šli byste do toho, zkusili byste úplně vlastně ty obrazovky jako vyhodit z toho života. Klidně napište 777-937-777, jestli byste si troufli a taky jak dlouho byste to vydrželi.
1: Imagine.
0: Já doufám, že s námi vydržíte co nejdýl. Imagine Dragons.

0: Pocity a Tomáš Klus, krásné odpoledne z Hit Rádia City, s vámi Vincent a Kateřina. A my tady poměrně často vlastně řešíme cyklisty a většinou to není tak úplně pozitivní náhled.
1: Ale to je spíš jako mnou, víš, protože já bývám jako často vzteklej, když přijde téma cyklisti na řadu, což ale tentokrát není pravda. Ano, milí posluchači, stalo se neuvěřitelné, Vincent Navrátil se zamiloval nějakého cyklistu, konkrétně jednu paní v Německu, protože nějaký řidič tam jel a agresivně zatroubil na kočku a tato paní ho udala na policii.
0: Yes.
1: On musel zaplatit pokutu 5 euro, jo, takže to zase tak jako hrozná policajní šikana není. Ale
0: to je skvělý.
1: To je krásný, představ si, že prostě vidíš, jak někdo zatroubí na kočku. A už jenom to, že ta paní jela na tu policii a to, že ten policajt měl tak rád kočky, že mu dal tu pokutu, to je tolik krásných věcí. Hele, scénka, najednou mám rád policajty, najednou mám rád cyklisty, kočky už miluju, to je pravda, to je jasný. A jestli se ten řidič ještě veřejně omluvil, tak už je všechno úžasný. A to možná byl i řidič PMWV.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat!

0: Dalšího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Je to extrémně skvělý Linkin Park, The Emptiness Machine, posloucháte Hit Radio City. S vámi jsou tady Vincent a Kateřina. Já tady mám takovou neúplně šťastnou statistiku. Já jsem se totiž dočetla, trochu mě to zarazilo, že šance na to, že potkáte svoji pravou lásku, je prosím pěkně 3-5%.
1: To je dobrý, to víc, než jsem čekal.
0: Já nevím, když si vezmu, kolik lidí je v páru, tak je dost velká pravděpodobnost, že to, co máte vedle sebe, vlastně není ten pravý nebo ta pravá.
1: Jako to je ta zpráva, kterou chceme předat teď ke konci naší show. Je, milí posluchači, to s kým jste, to není ta správná volba.
0: Ne, já jsem si říkala, protože samozřejmě mě to tak jako zaskočilo, tak jsem si říkala, pojďme hledat nové formy lásky, jiné. Jo, já takhle třeba miluju a ví se to o mě, hodně dostávám ho každý rok k narozeninám, bůček.
1: A tam je jako kolika procentní šance, že to je ten pravý bůček?
0: Vždycky.
1: Vždycky?
0: Vždycky, nesklame a neodmlouvá.
1: A proč nejseš takhle nenáročná i u chlapů?
0: Protože ty odmlouvají, že jo?
1: Takže pánové, přijďte, mějte na sobě nějaký tuk, buďte sticha a Kája si vás vybere.
0: To je bůček, co se dá jíst, ale chápeš?
1: No teď jo, láskou se žerne.
0: Rihanna a Umbrella právě teď.

0: say goodbye.
1: Těžký. How do I say goodbye a how do we say goodbye? Zítra Radio City, že jo? No jak je vlastně nevíme, jak se s váma rozloučit dneska?
2: Hasta la vista, baby. to by šlo možná, ne?
1: Myslím, nebo ole.
2: Howdy. Maňána.
1: Maňána. See you later, alligator.
2: Každopádně očividně se nám nechce, když se s váma loučíme takhle dlouho.
1: Je to tak. Dámy a pánové, pro dnešek se s vámi loučíme, ale určitě se budeme těšit zase zítra. Přesně v 15.00. Čekají vás další nepoužitelní.
2: A pamatujte hlavně, co jsme se dneska naučili, pánové. My jsme zjistili podle Káčiny lásce k Bůčku, že ideální chlap je takovej, který má tak rád masa, tak akorát tuku a stejně jako Bůček vůbec nemluví.
1: Přesně tak vlastně, ano, hotovo.
2: No.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
5: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
4: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: holky. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
6: Já jsem si říkal, jestli tam dělá místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
6: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbity.cz.
11: Rekbity, záruka kvality.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
17: Zase lítáš v oblacích?
18: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí!
18: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
17: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
19: firmanazážitky.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
0: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
10: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Kolony stále přetrvávají na úrovni letiště, pokud jedete dál do centra metropole, na Štěrboholské, na úrovni Štěrbohol směrem do centra, nebo v oblasti kolem Motola a také na Barandějáku směrem do Dobřížské ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
12: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
2: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějinách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronů více. Sloužit by mohly pak také jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů, zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů, odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
13: Hodiny odbyly 18. startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in a Northern Town. Ladíte Hitrádio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hitrádio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je z písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf, I Do Anything For Love, i to pro vás máme.

0: Krásná věc, Meatloaf, I Do Anything For Love, tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind, When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky třeba Mňáka až Dorp, i ta je nachystaná v playlistu Hit Rádia. Tak užívejte úterní večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát Jirký. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90.

0: Jich i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník,
8: malíř,
7: topenář,
8: podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňák Gášdorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň. No.

0: jsme si vyhodili z kopítka, tohle jsou 24/7, Take Me Away, záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenout ani na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitost, kterou představil na solové dráze. Místo skupiny Queen si do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching a nebo Susan Vega. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Belisima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
10: Yes!
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
14: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
17: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
18: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
19: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

Tak tohle je opravdová klasika, You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne, je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva, přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. 3 dny toho nejlepšího z minulosti. Sobotu a v neděli pro vás se navíc budou vysílat naši kolegové z Hit Radia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu, a nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu Vypalovačka. Doporučuju, pokud chcete zažít trochu té nostalgie. Vzpomínáme i dnes večer v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém teď bude hrát Madonna.

0: Čínasky mají novou píseň Dlouhej kouř. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás mimo jiné vezme taky do osmdesátek. V létě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hit parád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Znáte legendární resort Březová? Březová!
6: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová!
5: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Tahle písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na hitrádiu The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon, první kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie.

0: Radio City.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti

0: Snadné žít? Tohle heslo razí skupina MIG21. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní. Sounds Like a Melody je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle. Vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
4: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: rádiu.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: It's Hozier.
8: Hit Radio, vy a dalších 60 minut jenom hitů 80. 90. let a toho nejlepšího z milénia. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. V uších máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn Off The Lights. Tak pojďme na něj.

0: Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradiu si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat VAT v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

Přátelé jí říkají J.Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost a Thing a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom.

Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hit Radio vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. Vy tohle uslyšíte v příštích minutách na Hit Radio.

0: Point Break, What About Us. A to je vše, přátelé. Takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra? Zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.
1: potisk, trička, byla, CZ.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Na Hitrádu Imagine Dragons pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka, jahody z farmy nedaleko Prahy, z ovoce od místních sadařů. Jak to ale cítí oni sami? Jak vnímají podporu, které se jim dostává od státu i Evropské unie? Povídat si o tom budeme s Honzou Abtem, který ve středních Čechách vlastní sady a výrobnu sajdru Tátu v sad. Tak pojďme se na začátek zaměřit na to, jak se změnil vztah Čechů k lokální zemědělské produkci.
1: No, pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají chuťově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
0: Čím to je?
1: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného. Protože vyrábět věci průmyslným způsobem, tedy mícháním nějakých předpřipravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že je spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hold pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
0: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
1: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky, ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma, takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá, ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
0: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vyplňování tabulek.
0: Poslední otázka, kde byste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
1: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivý prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
0: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: Proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Hit Radio. Hit Radio. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
4: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
5: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio City. Tohle vám hrajeme nově.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
4: Potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.